0: יודעת בו הנק והטקס הם כימויל Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát.

0: To je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane.

Řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Šén.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové po únorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrudnuli jako

Oči moc, psal si verše vášnivé lásky, a jak mnohou provzdychal si noc, první láska to je všecko, další už je plagiát, škoda, že ta první

První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčích, kdy vzpomeneš si rád.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek, ačkoliv lidská mysl je někdy nevyspytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval Blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať mojmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo.

a proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že...

pojďme trochu zpátky k předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku sborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia sborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo. Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uhersko-bročtí ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ty dokončí.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém, dnes Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasi Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Oh, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už dajem. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Já vím.
3: Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ne, já vím, ne, já jsem, já, yes, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, okay. Ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem, okay, listen to
3: ne, já vím, já, ne, já, mě se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to
3: you.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight?
3: Můžeme se tykat.
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no. Ahoj. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jste tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasí, Nastasí.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No, Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Zde vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z Kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlačila moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směj se señor Juárez Rodrigo Santamare de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou.

0: Potkali se tři. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo, a jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo, a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo, Juárezo. Pojde, señor Juárez Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, zpět, povídá, señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo, Juárezo, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo povídá, že jsem tu Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. A teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, nebo, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo? Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači,
3: no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači.
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale už. To se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko
2: to,
1: jiným
2: ale,
1: věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringočechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
1: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: způsobem.
1: Vím,
3: že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: Řekni nám, co vám tam řeknu.
9: Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
10: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
8: Ten
10: počítač.
8: Počítač.
10: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
8: No,
11: furt
8: ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem, když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta.

0: Děkujeme pěkně.
1: Ano.
0: Hezký den.
1: Díky.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
2: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
0: Ano.
2: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
0: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
4: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
5: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
4: A to je jak, pane prezidente?
5: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
6: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
5: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
4: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
7: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
5: Prosím vás, mohu reagovat?
6: Ano, samozřejmě, pane, reagujte, pane prezidente.
5: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
4: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
6: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
5: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
7: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím?
5: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
4: Pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
5: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
6: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
0: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
0: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat výškou hladiny nových mlýnů. Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Přesně před 80 lety se v Brně narodil český herec Arnošt Goldflam a bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat povolením ke zvýšení hladiny vodního díla Nové Mlýny. Potvrdil to nejvyšší správní soud. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvýšit až o 35 cm. Podle soudu ale musí být před vydáním vodoprávního povolení pravomocné také povolení podle zákona o ochraně přírody. Děti země záměr kritizují kvůli dopadům na chráněnou přírodu. Povodí Moravy chce zvýšením hladiny zadržet více vody, například pro zemědělské závlahy, upřesňuje mluvčí státního podniku Radek Špatka.
2: Povodí Moravy samozřejmě tento rozsudek respektuje a bude dále postupovat v jeho intencích. Povodí Moravy vnímá v kontextu aktuálního hydrologického sucha a postupující klimatické změny potřebu obnovení zásobního prostoru ještě urgentněji.
0: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2,50 Kč za litr a sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření bude platit do konce října a vláda ho zdůvodňuje růstem cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zároveň zavede mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. 80 let života slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí také jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
3: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
4: Zní úryvek z loňského snímku pohádky po babičce.
5: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
6: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
4: Říká Arnošt Goldflam. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
5: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
6: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
5: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
4: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: A právě jubileu Arnošta Goldflama se budeme věnovat v průběhu dnešního rána.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno, postupně čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost, místy pak přehánky. Večer bude oblačnost ubývat, přehánky ustanou, teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením na exitu 162, pracují tam silničáři, v obou směrech uzavřeli sjezd z dálnice. Jen cesty se šťastným koncem přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, Moravo, 5 minut po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a nelhal Pavel Chaloupka. Budeme se o vás dnes, tedy v úterý 22. září, starat ve dvou. Pavel Chaloupka přinese čerstvé zprávy, Pavel Kašpar u mikrofonu přinese spoustu zajímavostí a hlavně písničky, které nestárnou. A jednou z nich začneme Bělý kvet, Miroslav Žbírka, Mosty, Karla Zicha, Lenky Filipové, velký hit z roku 1981, pak bude nás. sledovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vám úterý s námi co nejpříjemněji ubíhá. Hezký poslech a krásné vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

Rok 1981 a společný duet Lenky Filipové a Karla Zicha, písnička Mosty. Tady je Český rozhlas Brno, je úterý 22. září. Dnešek je Mezinárodním dnem bez aut. Připomíná se v rámci Evropského týdne mobility a poukazuje na jiné alternativy dopravy a hlavně na ty ekologičtější. Upozorňuje také na neblahý dopad výfukových plynů na životní prostředí. 22. září v roce 1938 došlo k přepadení celnice v Hananicích u Znojma 300 sudetoněmeckých ordnerů. Tehdy sudetoněmecké polovojenské organizace, která měla tehdy pomocí ozbrojených útoků či sabotáží destabilizovat situaci v československém pohraničí. Celnici bránilo pouhých 12 příslušníků finanční stráže a 5 členů stráže obrany státu. Dnešek připomíná dnes už zesnulého spisovatele, redaktora a překladatele Jiřího Navrátila. Narodil se v roce 1939 ve Valašském Meziříčí. Dětství strávil na Moravě, a to v Holešově, v Kelčanech u Kyjova a v Brně. A od roku 1948 pak žil v Praze. Knižně debutoval v roce 69 sbírkou 3 novel Spálená stráň. Ve svých povídkách se velmi často vracel na rodnou Moravu. Životní jubileum, jak jste slyšeli už i ve zprávách, dnes slaví brněnský rodák, herec Arnošt Goldflam. Jemu rovných 80. Pochází z rodiny s židovskými kořeny. Jeho matka se v době války ukrývala u Lvova. Nacistické razie přežila schovaná za skříní, odkud vycházela pouze v noci. On sám byl už v dětství vášnivým čtenářem a rozhodl se zasvětit svůj život umění. Vystudoval brněnskou JAMU, krátce působil v dnes už neexistujícím satirickém divadle Večerní Brno a také v amatérském divadle X. Od poloviny 80. let začal být pravidelně obsazován i do menších televizních či filmových rolí a proslul také jako obchodník s bižutérií v pohádce Lotrando a Zubejda. 22. září 2021 zemřela z herečka a dabérka Libuše Bilová. Pocházela z Brna. Je spojená se seriály Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky nebo Černá sanitka. A za dabing byla v roce 2006 oceněna cenou Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Její zřejmě nejznámější dabingovou rolí byla Gáby v populárním maďarském seriálu Smolíkovi. No a zpěvák David Coverdale dnes oslaví 75. narozeniny. Původně vůbec neměl být rockovou hvězdou, studoval výtvarnou školu a chtěl být grafikem. No a když tehdy z Deep Purple odešel Ian Gillan, pracoval Coverdale jako prodavač oblečení v severoanglickém Red Caru. Někdo mu v žertu řekl, ať se přihlásí na konkurs, on to udělal, bylo mu tehdy 21, byl neznámý a během několika měsíců zpíval s jednou z nejslavnějších rockových kapel na světě. O pár let později pak založil vlastní Whitesnake a v roce 1987 z něj MTV udělalo jednu z největších rockových hvězd planety. A po více než 50 letech kariéry odešel David Coverdale teprve v loni do hudebního důchodu. No a my si právě jeho nejúspěšnější období s kapelou Whitesnake připomeneme i písničkou Is This Love z jejich slavného alba 1987. David Coverdale dnes slaví 75. Blahopřejeme.

0: Zpíval vám dnes čerstvě 75letý David Coverdale v barvách Whitesnake. Je 5 hodin a 19 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 11 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný během dne i čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu, rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 39 minut, padne 6 minut před 19. hodinou. Dobré ráno.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut. Policie včera informovala, že v Brně v Mlýnské ulici na začátku září utekli z nestřeženého pracoviště dva vězni. Vykonávali trest v kuřimské věznici. Prvním z nich je 35-letý Marián Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy, mívá zastřižené na bradku. A druhým uprchlým vězněm je 30-letý Lukáš Kasprík. Muž je 170 až 175 cm vysoký, střední postavy, má hnědé oči či vlasy. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase Zbrojovky Brno na hřišti v Opavě podezírá policie tři muže ve věku od 19 do 23 let. Podle včerejší informace kriminalistů neuposlechli výzvu a následně se zasahující policisty pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. Podle policejní zprávy jeden z mužů proti policistům kopal nohou. Další policisty hodil kelímek s tekutinou a pokusil se je strhnout proti úderovou přilbu. Kriminalisté u trojice fanoušků brněnského klubu vedou takzvané zkrácené přípravné řízení. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a budou tu už za 4 minuty. Do té doby ještě projede studiem poslední kovboj v podání Michala Tučného. Pavel Kašpar u mikrofonu a další písničky, které nestárnou, na vás budou čekat hned po zprávách popůl. Těšte se na Helenu Vondráčkovou, která bude zpívat Jakoby nic. A písničku Neodcházej pak přidá Jakub Smolík. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné ráno.
1: Snad jsem si zmínil.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesat k 6 stupňům. Dlouhodobý stav kvality vody v řece Dyji bude opět řešit pracovní skupina s názvem Společně za čistou a živou Dyji. O obnovení činnosti skupiny včera informoval jihomoravský radní pro životní prostředí Rostislav Koštiál z ODS. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic konce minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Návštěvníci Dne oprav si dnes odpoledne v centru VUT Tržnice můžou spravit staré a opotřebované věci. Vysoké učení technické a nadace Veronika pořádají akci v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje poprvé. S opravami oblečení nebo drobné elektroniky lidem pomůžou dobrovolníci z Univerzity třetího věku. A na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno, postupně čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnost ubývat, přehánky pak ustanou. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr bude foukat mírný, místy přechodně i čerstvý, severozápadní. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 233. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Brno nepojízdné auto. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Jakub Smolík, je 5 hodin a 39 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. 80. narozeniny dnes slaví herec s nezaměnitelným hlasem a vystupováním dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září 1946 v Brně, kde také prožil velkou část svého života. Zapsal se nejen jako herec v brněnském divadle a režisér v Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý. A o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby. Týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Kapela Čechomor zpívala o slunečku a na východ slunečka si budeme muset ještě chvíli počkat. Ale pěkně po pořadě začněme teplotami. 9 až 11 stupňů, takové rozpětí teplot na jihu Moravy. Teď přesně ve 6:15. No a předpověď, ta dnes slibuje ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia. Mírný během dne i čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 39 minut, zapadne v 18 hodin a 54 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Martáte na Elefteriadu, je 5 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměříme na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Opavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí šlágr

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Registr vozidel brněnského magistrátu se po opravách vrací do plného provozu. Průměrný důchod od ledna vzroste zhruba o 300 korun. Hokejové týmy v Česku pořádají nábory dětí a bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Registr řidičů a vozidel brněnského magistrátu se po více než měsíci znovu otevřel v plném provozu. Pracoviště na Kounicově ulici fungovalo v omezeném režimu poté, co do budovy v polovině srpna po silných deštích zatekla voda. Kvůli opravám musela být část přepážek dočasně přesunuta do náhradních prostor. Fungování registru během oprav přibližuje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
3: Voda poškodila třetinu přepážek, tedy z 8 z 24. Ty jsme proto dočasně nahradili pracovišti v kancelářích ve stejné budově. Během omezeného režimu jsme dokázali zajistit všechny služby. U některých přepážek ale mohlo být vyřízení požadavku o něco pomalejší.
1: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Přes 150 hokejových klubů v Česku tento týden pořádá náborové akce pro děti od 4 do 10 let. Rodiče se dozví, jak vypadá hokejový trénink a děti si můžou pohyb na ledě vyzkoušet. Třeba dnes odpoledne se do akce zapojí klub HC Orly Znojmo a ve čtvrtek to budou Boskovice. Pokračuje mluvčí hokejového svazu Marek Němčík.
4: Hokej je krásný sport. V hokejové šatně můžou děti potkat spoustu kamarádů a kamarádek a vytvořit si přátelství na celý život. Ale nejen to, hokej naučí disciplíně, týmovosti a dodržování určitých pravidel, která připraví nejen na sport, ale i pro další život a jakoukoliv práci. Sport.
1: Český tým si na mistrovství Evropy volejbalistů čtvrtfinále nezahraje. Z Belgií prohráli 1-3 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou. Pak už byl soupeř lepší a postup si zasloužil.
5: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali. Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno, postupně čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnost ubývat, přehánky ustanou. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr by měl foukat mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní. Rozptylové podmínky tak čekejte velmi dobré a biozátěž mírnou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na stém 96,5 kilometru. Ve směru na Prahu se před ní tvoří kolony. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je úterý 22. září, svátek slaví Darina a možná nevíte, že dnešek je také dnem bílé čokolády, pokud patříte mezi její milovníky, což si takhle čtvereček dát k ranní kávě. Navíc je dnešek také dnem obdivu ke slonům a navíc světovým dnem bez aut. 22. září Právě letos je také dnem podzimní rovnodennosti, astronomický začátek podzimu na severní polokouli. Den a noc jsou v tomto období přibližně stejné. A jaké písničky na vás čekají? Naďa Urbánková zaspívá Skálu, Adam Ďurica přidá Vietor a my potom taky předpověď počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať se vám úterek vydaří, ať vás ráno naladí a vstáváte s čistou hlavou.
2: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 9 minut. Známý signál ohlásil, že se opět rozehráváme další kolo naší zářijové hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno. Jakmile uslyšíte signál, stačí zavolat na známou linku 726465200. No a nejrychleji volající dnes byla posluchačka Jana. Jano, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Gratuluju vám. Děkujeme moc krát, samozřejmě i vám, co nejpříjemnější ráno. Dneska jste byla nejrychlejší. V kolik hodin tak vstáváte, pro zajímavost?
1: Já v 5:30, v 5, ve 4, někdy ještě spíš.
0: Pane jo, tak to jste raní ptáček, takže dneska.
1: Já taky spím,
0: tak. Tak věřím tomu, že vás knížka potěší. Temné letopisy moravské, co na ně říkáte v našem vysílání?
1: No, já si myslím, že si je velice ráda přečtu.
0: Skvělé, tak knížka je vaše, pošleme vám ji na vaši adresu a protože je to dárek vlastně ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno, řekněte mi, jaký dárek by potěšil ve 102 letech vás, Jano? Co byste třeba ráda dostala k narozeninám?
1: No tak kdybyste probudila ve 102 letech, pokud bych byla nemocná, nemohla se pohybovat, tak bych si přála večer usnout a už odejít na dalekou cestu, ze které není návratu. Ale pokud bych mohla chodit,
0: ano,
1: tak bych se ještě ráda prošla po lese a kolem řeky Oslavky.
0: Krása.
1: Když nemohla sama jít, tak aby mě tam aspoň dovezli.
0: Jani, moc krát děkujeme za zavolání. Gratuluju k dnešní výhře. Užijte si knížku.
1: Já moc děkuji.
0: Mějte se moc krásně a na vlnách Českého rozhlasu Brno se na vás budeme zase někdy těšit.
1: Mějte lepší program, já jiný neposlouchám.
0: Děkujeme moc krát. Mějte se hezky, Jano. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:15 přesně, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 8 a 11 stupni Celsia, na některých místech šla teplota dolů, třeba v Pohořelicích a v Troubsku. A dnešní předpověď zní takto, ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně se mohou vyskytnout i přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, vítr mírný, během dne i čerstvý severozápadní do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 39 minut, zapadne v 18 hodin a 54 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
4: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
3: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
4: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
3: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
4: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
3: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
4: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Václav Neckář, 6 hodin a 20 minut. Tady je Český rozhlas Brno úterní s datem 22. září. Od konce září letošního roku do prosince příštího roku se lidé nedostanou přes hráz brněnské přehrady. Její korunu čeká rozsáhlá oprava za více než 640 milionů korun. Stávající mostovka pochází z roku 1940. Oprava tedy byla z technických i bezpečnostních důvodů nutná a nešlo ji odkládat. Jak řekl Petr Havlík z Povodí Moravy, do jejíž správy spadá, bude to o to náročnější, že při pracích nebude vždy možné použít běžné postupy. Například při demolici stávající koruny hráze ji nelze rozbít hydraulickými kladivy nebo svíracími nůžkami. Musíme ty masivní betonové bloky postupně rozřezávat kotouči či diamantovými lany, abychom eliminovali otřesy a vibrace na samotné těleso hráze, vysvětluje. Více zajímavých informací najdete v článku Zuzany Kopulete na našem webu brno.rozhlas.cz a celý rozhovor s Petrem Havlíkem z Povodí Moravy, který s ním Zuzana Kopuletá vedla, si můžete poslechnout taktéž brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také Pavel Chaloupka přinese čerstvé zprávy. Těšte se.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Chybějící úsek stezky pro pěší a cyklisty na nové brněnské náplavce u řeky Svratky začnou dělníci stavět v říjnu. Jde o část vedoucí podél Bauerovy ulice, kde silničáři nedávno dokončili další část velkého městského okruhu. Vznikla tam protipovodňová opatření a nedaleko se dokončuje multifunkční hala. Radní už vybrali firmu, která stezku vybuduje. Město za ní zaplatí více než 9 milionů korun. Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Na měsíc sníží spotřební daň na naftu a zastropuje marže na 2 korunách a 50 haléřích. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Radní města Zlína vybrali společnost, která dostaví radnici objekt číslo popisné 10 na náměstí Míru. Vítězem je Metrostav, cena je 192 miliony korun bez daně. Vinaři z Česka získali na letním kole soutěže AVC Vienna v rakouském hlavním městě 52 zlatých a 72 stříbrné medaile. Největší úspěch zaznamenalo vinařství Víno Hruška z Blatničky na Hodonínsku. Jeho Hibernal zvítězil v kategorii pivy od růd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Překladatelka Anna Kareninová a autor doslovu Jakub Češka dnes v knihovně Milana Kundery, která je součástí Moravské zemské knihovny v Brně, představí čtenářům jeho poslední přeložený román Pomalost. A na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, místy přechodně i čerstvý, severozápadní. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 omezují provoz záchranné a vyprošťovací práce po nehodě na stém 96. kilometru ve směru na Prahu se před ní tvoří kolony. Se zdržením počítejte i na silnici 52 u Modřic, tam došlo ve směru na Brno k nehodě, i tam zabírá jeden pruh a zasahují záchranáři. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 37 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto má mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Naše milé pravé lásky, za 2 minuty bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy zhruba v podobných výškách jako včera, mezi 8 a 11 stupni, takové je rozpětí teplot v tuto chvíli. A předpověď? Ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přeháňky, večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty od 15 do 18 stupňů Celsia, mírný během dne i čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je dnes na jedničce, slunce vyšlo zhruba před 4 minutami v 6 hodin a 39 minut a zapadne v 18 hodin a 54 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každý

0: Léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 48 minut. Před sedmou je tu tradičně přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem úterkem 22. září. Ve Vavřinci v okrese Blansko dnes oficiálně začne stavba odkanalizování a čištění odpadních vod. Pomůže i oblastem Veselice, Nové Dvory, Suchdol a části Punkevního Žlebu. Muzejníci dnes v Brně otevřou opravený Herdanův byt na ulici Hlinky s mimořádně zachovalým interiérem. Moravská zemská knihovna představí knihu Pomalos od Milana Kundery, která nedávno vyšla v češtině. Stane se tak za účasti překladatelky Anny Kareninové a autora doslovu Jakuba Češky. A Česká národní banka vydává 5 000 korun se speciálním přítiskem jako součást připomínek letošního 100. výročí vzniku Národní banky Československé. K dispozici bude i na pokladně České národní banky v Brně, a to od 7 hodin. Jenom taková zajímavá věc. Už včera večer jsem viděl, jak se tam shromažďují příznivci, kteří si to chtějí koupit. Zřejmě tam nocovali celou noc a možná, když půjdete okolo, tak uvidíte ten zvláštní frontu na Malinovského náměstí. No tak je to tady z toho důvodu. Právě té 5 000 koruny se speciálním přítiskem. Zprávy v 7 dnes pro vás připravuje Pavel Chaloupka a budou tu za 10 minut.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brněnské teplárny zahajují kvůli očekávanému ochlazení letošní topnou sezónu. Poslanci budou dnes jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Národní banka vydává ke stému výročí fungování speciální 5000 bankovku a bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesat k 6 stupňům.
5: Předchozí topná sezóna odstartovala o 2 dny dříve než tato. Podle vedení tepláren bude mít v této sezóně významnou roli nový zdroj na biomasu na provozu Brno Sever. Jeho vybudování stálo téměř 2,5 miliardy korun. Využívá dřevní štěpku a tím snižuje závislost domácností na vytápění plynem. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně 1/3 roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by proto mohli projednat také zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85 letech. Česká národní banka začíná prodávat výroční 5000 bankovku. Vydává ji u příležitosti z tého výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Od 7:30 je budou prodávat pobočky v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Lidé si můžou pořídit maximálně 3 kusy. Celkově je k dispozici 200 000 bankovek, popisuje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
6: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
3: Speciální bankovce a zájmu o ní se budeme věnovat před 8:30. Stavebníci začali s přípravou rozšíření hlavní silnice mezi Třebíčí a Vladislaví. Kvůli stavbě nového železničního mostu zavřou polovinu vozovky a jezdit se tam bude do začátku listopadu kyvadlově. Vznikne tam i nový propustek. Po rozšíření by měla být silnice bezpečnější.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony, a to vlivem provozu i nehody na stém 96. kilometru. S omezením po nehodě počítejte na příjezdu do Brna i na silnici 52 u obchodního centra Futurum. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 22. září roku 2026. Před námi písničky Teď právě máš svou šanci. Zpívat bude Marie Rotrová, Večer křupavých srdíček přidá Vlasta Redl a pak vy budete mít svou šanci. V naší soutěži Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude ze Slovácka a pro výherce máme knihu Nebýte nevěrníky, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Pavel Kašpar u mikrofonu a známá linka sem k nám do studia 726 465200 vám bude k dispozici už za pár minut. Ať vám dneska všechno sedne jako oblíbená písnička, ať vám dneska všechno funguje, jak si přejete. Hezký poslech přeje Pavel Kašpar.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Kládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Zpíval vám Vlasta Redl, je 7 hodin a 11 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a je tu soutěž, jak se u nás mluví, 726465200, linka sem k nám do studia. A dnešní soutěžní slovo pochází ze Slovácka, ale současně nás také zavede do světa divadel, především těch ochotnických. Tušíte, čemu se říká šepkár nebo šepkárka? Co to tak asi podle vás bude? 726465200, linka sem k nám do studia. A zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašvář, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Vlada ze Strážnice.
0: Jardo, dobré ráno přeju, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je šepkár nebo šepkárka. Co myslíte, že to bude?
1: No, nevím, možná bychom se mohli trefit nápovědy.
0: Dobře, tak nabídnu tři možnosti, je to na vás. Buď je to herec, který mluví příliš potichu, nebo za B je to divadelní nápověda, anebo za C je to herec, z něhož slyšíme jen hlas, ale na scénu nevkročí. Takže něco s divadlem to bude a buď je to za A herec, který mluví potichu, za B je to nápověda divadelní, anebo za C je to herec, kterého na scéně nevidíme, ale jen ho slyšíme. Co myslíte?
1: Já myslím, že by to mohla být ta nápověda.
0: Typujete nápovědu. A typujete správně. Je to skutečně tak, ono to tak dneska trošičku už bylo s tím slovem spojené. Možná ta intuice zafungovala a nápověda taky. Gratuluju, Jardo, knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Mějte se hezky, děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: 7 hodin a 13 minut je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Dáme si písničku, soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7 hodině a soutěž, jak se u nás mluví, na vás bude čekat zhruba ve stejném čase. Počasí po písničce.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 16 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 9 do 11 stupňů Celsia. Zatím se tedy příliš teploty nemění. A jaké bude počasí? Čekáme ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, mírný během dne čerstvý severozápadní vítr povane rychlosti do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 39 minut, zapadne v 18 hodin a 54 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 26 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Nechte mě být, jaká jsem. Takový název nese výstava, která přibližuje životní příběh Anny Frankové. Vernisáž této putovní výstavy se bude konat 22. září 2026 v Červeném kostele od 17. hodiny a k vidění bude do 23. října. Kromě vlastního obsahu je zajímavé také tím, že návštěvníky provedou proškolení žáci Evangelického gymnázia a Základní školy Brno. A dnes se koná také přednáška ženské umění v jehle a niti. Josef Mánes, vyšívačky a vyšívaný prapor pro Blansko, na kterou zve brněnská pobočka Institutu paměti národa. Slovo bude od 18 hodin mít Pavla Machalíková z Ústavu dějin Akademie věd a avizuje, že se zaměří na to, zda Mánes nějak posunul vnímání vyšívky a také na otázku dobového vztahu k vyšívání. Ještě doplním, adresu Institutu paměti národa najdete i v Radnické ulici číslo 10. Ve znojemské Alšovce začíná tradiční podzimní výstava živé houby. Představí více než 300 druhů hub ze širšího znojemského regionu. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout čerstvě nasbírané exempláře, poznat běžné i méně známé druhy a dozvědět se více o rozmanitosti hub na Znojemsku. Výstavu doplní série Rolapu Houbařský rok na Znojemsku, která vychází ze stejnojmenné knihy vydané Jihomoravským muzeem ve Znojmě. No a vypravit se tam můžete do 24. září. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za 3 minuty.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat povolením ke zvýšení hladiny vodního díla Nové Mlýny, potvrdil to nejvyšší správní soud. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvýšit až o 35 cm. Podle soudu ale musí být před vydáním vodoprávního povolení pravomocné také povolení podle zákona o ochraně přírody. Děti země záměr kritizují kvůli dopadům na chráněnou přírodu. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Město Kroměříž a obec Dounky by mohla spojovat nová cyklostezka. Zástupci obcí na trase se rozhodli na zpracování studie, která přijde na 245 tisíc korun. Náklady si jednotlivé obce rozdělí. Složky záchranného integrovaného systému dnes cvičí v areálu Vysočina arény u Nového Města na Moravě. Taktické cvičení se může dotknout i tamních obyvatel. A na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, k tomu bude foukat mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se od Holubic tvoří na cestě do Brna kolony, je to i vlivem nehody na stém 96. kilometru. Opatrně projíždějte na 13. kilometru D46 ve směru na Olomouc, tam zůstává u středových svodidel sražený divočák. A ke srážce se zvěří došlo i u Olbramovic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 39 minut, zpívala vám Hana Zagorová. 80. narozeniny dnes slaví herec s nezaměnitelným hlasem a vystupováním, dramatik, režisér a také spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září 1946 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Známý je ovšem nejen jako herec v brněnském Hadivadle a režisér v Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý. A o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby, týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí pro vás máme. Chystáte-li se vyrazit ven, tak vězte, že teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 11 stupni Celsia, takže i dnešní ráno je celkem chladné. A předpověď pro dnešek, ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, mírný během dne i čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin 39 minut, zapadne v 18 hodin a 54 minut. Dobré ráno.
1: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Lucie Bílá na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 51 minut a ve studiu se mnou je teď můj kolega, hudební dramaturg Českého rozhlasu Brno Marek Zouhar, který sem tu a tam přijde. A jestli se nepletu, tak Marek přinesl pozvánku. Marku, vítej. Je to tak.
1: Dobré ráno přeju tobě i posluchačům a ano, mám další pozvánku, ale brž, už zítra se bude koncertovat v budově Českého rozhlasu Brno, přímo v rámci série Fajnšmekři. A zbývá ještě pár míst a kapela, která vystoupí, opravdu je fajnšmekrovská, proto jdu zvát.
0: Tak už nás nenapínej, kdo přijede a co bude hrát, jak to bude vypadat, povídej, přeháněj.
1: Tak hrát se bude zítra od 19 hodin, jak už jsem zmínil, ve studiu 7 na Beethovenově ulici, Fajnšmekři v sedmičce. Na jeden z celkem 25 koncertů svého evropského turné přijede trio pojmenované docela fádně IMO, podle jmen svých členů, to jsou Jan, Musa a Omri. Aha. Ovšem ta jména napovídají, že sestava je docela pestrá. A pestrá a rozhodně nefádní je i ta hudba. Jsou to vlastní kompozice těch pánů, které ale vycházejí z míchanice africké a řekněme evropské hudby. Je tam taky trošku jazzu, trošku klidu, trošku popíku. Konec konců malou ukázku uslyšíte nakonec. Bude to pestré hudebně, ale předpokládám i vizuálně, protože zpěvák ze Senegalu nosí takové krásné kabátky, ve kterých vidím inspiraci, no, abych to pojmenoval správně. Jedna nejmenovaná španělská značka z Barcelony, jako kdyby se těmi kabátky inspirovala. Tak bych to asi popsal. Divoké, pestré, krásné barvy. No ale všichni mají hlavně autentické své domovské nástroje, takže můžu garantovat, že některé z těch strunných, to v případě té Afriky, nebo dechových Evropa, nebo bicích, to Izrael, nástrojů, že jste ještě neviděli. A to trio nazvané JMO jede evropskou šňůru, Švýcarsko, Rakousko, Nizozemí, Německo, Slovensko a je pro mě perfektní a doufám, že i pro spoustu lidí, kteří přijdou, je perfektní, že se staví u nás, že se povedlo je dostat do studia brněnského rozhlasu, protože máte šanci, která se opakuje jednou za několik let, protože JMO jedou ty evropské šňury jednou za 3 až 5 let.
0: Marku, ještě než se dostaneme k těm praktickým otázkám, vyslovuje se to JMO? Já jsem JMO, nebo...
1: No já předpokládám, že se to vyslovuje anglicky tedy, ale to já jsem si to počeštil foneticky na JMO.
0: Jsem si právě původně říkal, jestli je to nějaká jihomoravská organizace něčeho.
1: A opravdu se pánové s tím netrápili a pojmenovali se podle křestních jmen.
0: Zbývá tedy dodat, jak se na takový koncert dostat?
1: Je to docela snadné, tak buď zajděte do TICu, pokud z jakýchkoliv důvodů nechcete zamířit na web, na onlineový předprodej, pokud máte šanci jít na web, tak asi nejsnazší bude přístup z našich stránek brno.rozhlas.cz, na titulce najdete odkaz vstupenky na Fajnšmekry. Kliknete, zakoupíte. Cena je vlídná, s servisním poplatkem je to maximálně 100 korun, záleží, kolik těch lístků kupujete. Ale samozřejmě uspějete i zítra u vstupu, ještě tady asi nějaké vstupenky budou. Každopádně je MO zítra v 19 hodin v budově Českého rozhlasu Brno.
0: Marku, ty sliboval ukázku na závěr, protože podle toho, co jsi nám popsal, nejenom co se oblečení týče, ale těch hudebních nástrojů a té sestavy těch pánů, tak pravda nedokážu si moc představit, co teda vlastně hrají. Takže zahrajeme si něco?
1: Zahrajeme, ty skladby mývají 4, 5, 6, 7 minut, záleží jak se rozvášní, je to takové africké, někdy zpívané, někdy trošku jazzové. No ale i tahle ukázka, která bude jenom taková dvouminutová, vám napoví, je ze skladby nazvané Alila a já jsem viděl klip, který se odehrával, pánové hráli jakože živě v poušti a bylo to krásně fotogenické zase, ale i ta ukázka hudební je pěkná.
0: Tak tady hudební ukázka JMO a nezapomeňte, zítra v 19 hodin ve studiu 7 na Beethovenově ulici máte možnost tuhle kapelu zažít naživo. Marku, díky za pozvánku a pojďme si zahrát.
1: Těšilo mě.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební

0: Národnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stezka podél Bauerovy ulice v Brně bude hotová na začátku příštího roku. Zlínský kraj chce do regionu přilákat technologické firmy a výzkumníky z Vietnamu. V lesích přes léto uschly 10 000 sazenic nových stromů. A bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno jsou opět tady a s nimi Pavel Chaloupka. Chybějící úsek stezky pro pěší a cyklisty na nové brněnské náplavce u řeky Svratky začnou dělníci stavět v říjnu. Jde o část vedoucí podél Bauerovy ulice, kde silničáři nedávno dokončili další část velkého městského okruhu. Vznikla tam protipovodňová opatření a nedaleko se dokončuje multifunkční hala. Radní už vybrali firmu, která stezku vybuduje. Město za ní zaplatí více než 9 milionů korun, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Předpokládáme, že k podpisu smlouvy dojde ještě v měsíci září. Díky tomu by pak samotné práce na 600 metrů dlouhé a 3 metry široké smíšené stezce mohly začít už v říjnu. Na začátku příštího roku by pak mělo být vše hotovo.
2: Zlínský kraj se zapojí do připravované česko-vietnamské spolupráce zaměřené na podporu technologických projektů. Cílem je propojit Zlín a Prahu s Hočiminovým městem a vyhledávat perspektivní projekty, například v oblasti umělé inteligence, robotiky nebo zdravotnických technologií. První účastníci by měli přijet v prvním čtvrtletí příštího roku. Jak chce kraj ty nejlepší projekty v regionu udržet, popisuje jeho mluvčí Soňa Ličková.
4: Ty nejlepší projekty chceme propojit s univerzitou, výzkumným prostředím a místními firmami. Následně by mohli získat kapitál od soukromých investorů a založit své firmy přímo ve Zlínském kraji.
2: Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
0: Sport.
2: České tenistky rozehrají dnes v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
5: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří u Holubic a také na D52 a navazující silnici. Tam s nimi počítejte od Cirovic, je to kvůli nehodě u obchodního centra Futurum. A na silnici 43 pozor na odstavené auto u České, zůstává ve směru na Svitavy. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 22. září. Svátek dnes slaví Darina, což je jméno nejčastěji vykládané jako jihoslovanské od slova dar, tedy darovaná, dárek, nebo je také spojená ještě s držitelkou dobra. Darin je u nás zhruba necelých 5 000 a známou nositelkou je samozřejmě zpěvačka Dara Rollins a určitě se najdou Dariny také mezi posluchačkami Českého rozhlasu Brno, tak na ty bychom neradi zapomněli. Přejeme dámy všechno nejlepší, ať jste zdravé, šťastné, spokojené, nejenom dneska, ale v těch dnech následujících. No a všechno nejlepší přejeme samozřejmě také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří i jubilant Arnošt Goldflam, slaví kulaté 80. O tom jsme si dnes už povídali. Všem oslavencům posíláme igelit. Já si myslím, že lepší dárek nemůže být. Pokud o něm bude zpívat Honza Nedvěd, tak je to dárek nad dárky. Užijte si dnešní den. Další písničky, které nestárnou, budou následovat. Opravdě bude zpívat Marek Ztracený a o počasí budou už za chvíli mluvit brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Opravdě zpíval Marek Ztracený a o počasí teď bude mluvit meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Doufám, že to bude taky pravda, to, co budete říkat. Minimálně hodnocení současného stavu si myslím, že to trefíte. Jak to vypadá teďka v tuto chvíli?
2: Tak aktuálně máme proměnlivou oblačnost, na některých místech chvíli svítí slunce, chvíli se objevují mraky, přehánky se v tuto chvíli objevují jen výjimečně a velmi slabé. Teploměry ukazují hodnoty od 7 stupňů v těch nejvyšších polohách kraje až po 12 stupňů v nížinách.
1: Mojmíre, jaké počasí přinese 22. září?
2: Celý den bude ve znamení proměnlivé, převážně větší oblačnosti, lokálně se budou objevovat přehánky, četnější nebo pravděpodobnější budou v oblasti Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat. Večer pak začne oblačnost ubývat. 15 až 18 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude mírný během dne, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr.
1: Když se podíváme aspoň letmo na ty dny následující, to znamená na středu a na čtvrtek, budou také podobně, řekněme, studené ve srovnání třeba s víkendem.
2: Tak hlavně rána budou studená, zítřejší teploty 9 až 6 v údolích i kolem 5 stupňů, přes den zítra 16 až 19 stupňů, vítr bude foukat slabý ráno a večer, přes den mírný severozápadní až severní, no a oproti dnešku by se přehánky měly objevit spíše výjimečně. Co se týče teplot, tak ty další dny by měly přinést přechodně více větší teploty, a to až do 21 stupňů.
1: Mockrát díky. Mojmíre, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 22. září.
2: 22. září bylo nejteplejší v roce 1927, kdy ve Štítarech na Znojemsku naměřili 31 stupňů. Nejchladněji bylo ve Vyškově v roce 1951, tam tehdy naměřili teplotu minus 1,8 stupně Celsia.
1: Říká meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
4: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
3: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
4: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
3: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
4: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
3: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
4: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
6: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Lidé si můžou koupit speciální výroční bankovku v hodnotě 5000 korun. Vydávají Česká národní banka a připomíná tím z té výročí začátku fungování své tehdy československé předchůdkyně. Bankovku ode dneška nabízí 4 pobočky a jedna z nich je ta v Brně, kde máme reportérku Alenu Hesovou. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký mají lidé o bankovku zájem? Je před budovou fronta?
1: No, fronta tady opravdu je. Ten had zájemců se line přes Malinovského náměstí, Divadelní ulici, pak ještě zatáčí na Orlí a ještě potom za ten další roh na Novobranskou. Někteří lidé si do té fronty přinesli velmi prozřetelně, podle mě, skládací židličky, další si krátí čas koukáním do telefonu, jiní čtou nebo tady na ulici snídají. Je pravda, že už je trochu zima, takže někteří se trošku zachvějí nebo se posilňují něčím z termosek, z čeho se kouří. Předpokládám, že to bude káva nebo čaj. Já jsem z konce té řady šla na začátek 3,5 minuty.
0: Pane,
1: a všichni, které jsem měla, tak ti si chtějí od té přepážky právě odnést tu výroční 5000, já bych skoro řekla, že bájnu. Nikdo mi neukázal. A mluvila jsem třeba s paní, která přijela z Olomouce nebo s mužem z Poličky. A ve frontě stáli od 4:15 ráno a teď zhruba hodinu po otevření pořád ještě nejsou ani v budově. Ta bankovka má lidem připomínat rok 1926, tehdy zahájila svou činnost Národní banka Československá, jako vůbec první samostatná centrální banka ve státě. Zájemci si tu výroční bankovku můžou pořídit kromě pobočky v Brně také na té v Praze, Ostravě a v Hradci Králové.
0: Já si dovolím dodat ještě jednu takovou osobní informaci. Včera, když jsem jel z Malinovského náměstí někdy kolem 6:30 večer, tak už se před bankou usídlili dva muži v křesílkách s kávou a podle toho, jak se tam bavili s místním strážníkem, tak to vypadalo, že už na tu bankovku čekají. To znamená, že někteří tam asi i nocovali, jak to tak vypadá.
1: Je to pravděpodobné.
0: Je to velmi pravděpodobné podle délky té fronty. Ale no, jak ta bankovka vlastně vypadá?
1: Tak jak říkám, já jsem ji sice neviděla, ale samozřejmě jsem se na to zeptala. Ta bankovka by měla mít stejné rozměry, výtvarné zpracování i ostatní parametry jako běžná 5000. Specifické je to, že má takový zvláštní přítisk z nanoefekty. Další detaily přibližuje mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
2: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
1: Celkově nechala Česká národní banka vytisknout 200 000 kusů výročních 5000 a nabízet je bude do vyprodání zásob.
0: Taková praktická otázka, kolik si jich člověk může koupit?
1: Tak každý má nárok pořídit si maximálně 3 kusy, no se všemi, se kterými jsem mluvila, tak ti si opravdu ty 3 kusy odnesou, nebudou tady stát kvůli jedné bankovce. Lidé za tu bankovku zaplatí 5000 korun a pracovníci přijímají jenom hotovost.
0: Aha.
1: Zájemci si můžou přikoupit ještě unikátní přebál, do kterého bankovku uloží. Těch je 30 000 kusů a jeden stojí 100 korun, ten už lidé zaplatí i platební kartou. Já opravdu předpokládám, že všichni, co tady stojí, tak mají tu hotovost.
0: Tak přejeme.
1: Nechtěla bych přijít k té pokladně a nemít u sebe tu hotovost.
0: Ano, zjistit třeba po té noci probdělé v křesílku před bankou, že tady na tomhle to schoří. Naprosto rozumím. O zájmu o výroční 5000 bankovku na pobočce České národní banky v Brně jsme mluvili s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace. Přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

Vlnách Českého rozhlasu Brno vám hrál a zpíval Bryan Adams, kterého jste mohli vidět i 22. června letošního roku v Janáčkově divadle. Nebyl to typický velký koncert, jen Bryan Adams, kytara a jeho dlouholetý pianista Gary Bright. No a i písnička Heaven byla zařazena v playlistu, ten měl celkem 23 skladeb a zajímavostí je, že Bryan Adams mezi tím vyprávěl i nejrůznější zážitky a příběhy. Nebyl jsem, ale věřím tomu, že to určitě muselo stát za to. No a pokud vám unikl koncert Bryana Adamse, tak můžete vítat letos do Prahy. 13. prosince se tam v O2 aréně představí, tentokrát je už s velkou rockovou show. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou už po písničce Pavla Bobka.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesat k 6 stupňům. Dlouhodobý stav kvality vody v řece Dyji bude opět řešit pracovní skupina s názvem Společně za čistou a živou Dyji. O obnovení činnosti skupiny včera informoval jihomoravský radní pro životní prostředí Rostislav Košťál z ODS. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Vinaři z Česka získali na letním kole soutěže AVC Vienna v rakouském hlavním městě 52 zlatých a 72 stříbrné medaile. Největší úspěch zaznamenalo vinařství Víno Hruška z Blatničky na Hodonínsku. Jeho Hibernal zvítězil v kategorii pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Překladatelka Anna Kareninová a autor doslovu Jakub Češka dnes v knihovně Milana Kundery, která je součástí Moravské zemské knihovny v Brně, představí čtenářům jeho poslední přeložený román Pomalost. A na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost, místy přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr by měl foukat mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní. Biozátěž bude také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Rousínova. Počítejte s nimi i na silnici 52, a to od Rajhradu. Opatrně projíždějte místem nehody na Holcově ulici v Brně na křížení s Ostravskou, stejně jako v Ratíškovicích. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Dvě prohry, jedno vítězství, sedmá příčka v tabulce na úvod nového ročníku Extraligy už naznačili, jakým hokejem se budou hokejisté Komety prezentovat. Pane Meixnere, co na to říkáte? Dobré ráno, vítejte.
1: Dobré ráno, zdravím vás a všechny posluchače. No, co na to říkám, tak ty dvě prohry nebyly moc příjemné, to je pravda, ale v Litvinově dostala Kometa jenom vlastně jeden gól, ten druhý prohrávací, byl do prázdné branky, tam to nezvládli. No a to a v Třinci to tam nevyšlo, tam inkasovala moc krát. Co bych řekl, já si myslím, že určitě nebudou hrát žádného Zandjoura, vypadá to, že je tam snaha, velká snaha o ten útočný hokej, to je jaksi bez debaty, Kometa má zkušený manšaft, i když dává už šanci mladíkům trošku, takže v tomto směru si myslím, že je tam taková trošku, více mě měl jsem pocit, ty zápasy jsem viděl dva v televizi, jeden naživo, že je tam trošku snaha zjednodušit hru, a v loňské sezóně hodně Kometa to přehrávala, obzvlášť té útočné fázi, i když na druhou stranu třeba proti Hradci vyslala na branku jenom 21 střel, to, což je, řekněme, když to vydělíme 7 na třetinu, taky není moc. Tak je to ještě na začátek takové trochu syrové. Trenéři míchali se sestavou, jednak před zápasem postavili to jinak, potom ještě během zápasu, tak se z toho moc toho nějak až tak velkého usuzovat nedá. Ale předpokládám, že prostě ta snaha, jak si bude dávat co nejvíc gólu, což je to solí toho sportu a hokeje.
0: Do odehraných zápasů poslali trenéři vždy pozměněnou sestavu. Pane Meixnere, naznačuje to, že nikdo nemá zatím v sestavě jisté místo?
1: Ano, to je pravda. Takhle, no, jsou samozřejmě borci, kteří to místo, řekl bych, mají skoro 100%, já nevím, někteří obránci i útočníci, to je bez debaty, jsou to opory, reprezentant Flick třeba a tak dále, ale je tady taková jedna zajímavost, že tedy Kometa má 3 brankáře, což si myslím, že je takový trošku, jako nechci říct přepich, ale mít 3 vlčáky na jedno místo v sestavě, protože bohužel golmani mají smůlu, ale na rozdíl od obránců, kterých může být víc a útočníků taky, je tam jenom jeden, jde na led. Takže mít 3 vlčáky v té sestavě, no nevím, a všichni chtějí určitě chytat, to je bez debaty. Tak pravda je, že začal Stezka, už zkušený golman, s kterým se počítal jako jedničkou, odchytal taky většinu těch přípravných zápasů, ale po dvou zápasech, obzvláště v tom Třinci, mu moc nevyšel, dostal šanci 25-letý Slovák Eugen Hrabčan proti Hradci a zachytal výborně, pustil jenom jeden gól. No a trenér Zábranský, šéf klubu a zároveň trenér na tiskovce po zápase na dotaz, proč tedy chytá Hrabčan, dokonce Stezka nebyl ani na střídačce náhradníka, řekl, že prostě se takhle rozhodli, že mají 3 výborné brankáře a dál to nechtěl komentovat. Ano. Takže nevíme, jestli tedy to bylo proto, že dostal Peter gólu 6 v tom Třinci, anebo opravdu chtějí s nimi brankáři rotovat. Ta doba, kdy jeden gólman ochytal v podstatě celou extraligu, tak ta už je dávno pryč, všude se ty brankáři střídají, ale my 3, no, na druhou stranu ti 2, Hrabčan i Kavan mají vyřízené hostování v Přerově, Hrabčan už tam je dokonce jednou chytal, takže i z tohoto pohledu. No a co se týče obránců, tak tam to samozřejmě taky, tam tu jistotu, tak jako bych, když pomíneme Berona se Zobičkem, to jsou junioři, tak pořád ještě tam zbývá 9 beků, zatím si ještě vůbec nezahrál Dalimil Mikiska, který se vrátil do Brna domů z Karlových Varů a poprvé hráč proti Hradci Svozil, který se vrátil z Kanady. Takže tam je to samo, tam to nemá jisté, si myslím, skoro nikdo, až na výjimky, nebudu je jmenovat. No a v tom útoku je ta situace taková podobná, ale šanci dostal už 17-letý mladík Michal Hartl a je opravdu šikovný, musím říct. Ale třeba zkušený Sis už hostuje Havířově, Moravec, Vehovský, Přerově a tak dále. Takže a třeba už se vyměnila zase sestava, proti Hradci nehrál Čajkovič, tak v tomto směru tam se rotuje pod první třetině skončil protihráči zkušený Tomáš Zohorna, tak je vidět, že trenéři, protože mají dostatek hráčů, si můžou dovolit tady s tím rotovat. Tak to je asi tak k tomu všechno dneska.
0: Moc krát díky, pane Majstere, těšíme se na další setkání s vámi. Mějte se hezky, brzy, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 44 minut. Je tu pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty zatím nesměle, ale už stoupají. Pohybují se momentálně v rozpětí mezi 10 a 12 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek? Ta slibuje ráno většinou polojasno, během dne převážně větší oblačnost, lokálně přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný během dne i čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu, takže i dnešek bude větrným dnem, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 39 minut, zapadne v 18 hodin a 54 minut. Dobré ráno.
2: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odbor

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut, hrála a zpívala vám kapela Miraj. Není funění jako funění, to ještě možná znáte z vlastní zahrádky. Záchranná stanice pro zvířata v těchto týdnech tradičně hlásí vyšší stupeň ješčat než je běžné. Pojďme si připomenout, jak je ježek fascinující tvor, a to i zvukově. Nevždy je však nutně nalezený zvíře kamkoliv nosit. Více k tématu už pro nás má kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Tak nese se ježek v krabici, abychom ho mohli vyfotografovat. Krasavce. Berete si rukavice na ježka?
2: Jo, no jestli ho chcete vzít vy.
1: Netroufám si.
2: To je jako jehelníček, kdybyste vzala. To, co on dělá, to usičení, jestli to nahrajte. To je vyhrožování. Právě, že si lidi myslí, že chcou pohladit z vrchu, ale oni nechcou pohladit. Protože když se snažíte vlastně hladit z vrchu, tak pro ně je to útok.
1: Říká Simona Blahoňovská.
2: Když ho hladíte, tak on ještě cuká hlavou jako dozadu, že vlastně toho predátora těma bodlinama chce popíchat. Jo, když dělá takový cukavý pohyb. Viděla jste?
1: Lekla jsem se.
2: Já taky, no, ale mám rukavice, že dobrý. On vlastně v té přírodě jakoby žere všechno. On byl třeba viděný i na padlinách, jako na zdechlinách, že může žrat myší, vajíčka žere a hmyz.
1: Pokud ježka v přírodě najdu, jak poznám, že potřebuje moji pomoc?
2: Takový to nošení do stanic zbytečný. Když je to září a je to velikosti třeba ten ježek citronu, je hezky venku, tak on ještě může celý září, říjen a listopad jako nabírat, pokud je pěkně a teplo, jo. Třeba tady ten, co ho máme, tenhle má určitě 400 gramů, tak tenhle už by se normálně dal zimovat venku, jo, tady tenhle kus. Už nejsou vlastně zimy, který, že jo, minus 20, to už si vůbec nepamatuju, takže oni to jakoby zvládají tu zimu, i s tou menší váhou někteří.
1: Jak to je, že děláš tak hlasitě funí a dupe a my máme pocit, že jde velké zvíře?
2: Říkám, to je ta výstraha, no, jakože funí, no. Tím, že ho máte na zahradě vlastně, je to takový lakmusový papír, že máte zdravou zahradu, když ten ježek tam je. Já třeba mám taky na zahradě a třeba jim dám aj preventivně očervovadlo a se tak o ně trochu starám. Tam je nebezpečný, když ho máte na zahradě, že se často stává, že ho můžete zranit zahradní technikou při sečení.

0: S sekačkama, jako křoviňákama. Oni rádi spijou v kompostu. Jedno volala paní, že si Ješková udělala domeček v domečku pro děti, takovým v tím plastovým, a že tam má mladý, co s tím, že to tam nechce. Říkám, paní, tak to tam nechte 3 týdny a pak ona si je odvede pryč. Oni strašně mají rádi, víte co, jak jsou koňáci a mají na paletách seno, tak jak ten odrol z toho se napadá na ty palety, tak oni v těch paletách milujou si stavět domečky. V těch paletách, protože tam jsou takový zákoutí, takový rožky, a oni to mají hrozně rádi. Což je nervózně, že?
1: Takhle funí ježek.
2: A můžeme být rádi, že svými ostny nezaútočil na mikrofon, protože byl velmi blízko. Zvukomalebné to bylo, musím uznat, a už rozumím tomu, jak důležitá je pro ježka schopnost hlasitého funění. Pokud se vám reportáž líbila, najdete ji na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Letitá rockerka Suzy Quatro, která se velmi ráda vrací také k nám do České republiky na koncerty. Je 8 hodin a 55 minut a ve studiu se mnou už je letitý rocker Zdeněk Junák. Ten se taky rád vrací na koncerty. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, oškubaný moravský rocker Zdeněk Junák, který opravdu, pokud mu to čas dovolí a zatím to jako celkem jde, vynechal jsem pouze jednou v této sezóně, tak jako jsem čas návštěvníkem pravidelným úžasné kapely Prasklý Bachor a musím říci, že s ní, i když jednotliví členové nejsou až o tolik mladší, jako jsem já, ale jsou mladší a já s nimi ještě omládnu ještě o dalších aspoň 50 let.
0: Jupi.
1: Je to prostě výborný. Dneska, včera jsme dohráli tedy představení letnice, měli jsme to v takové té šňůře, protože premiéra byla v sobotu, tak teďkom si oddechneme trošku, ale zase příští týden to začíná. No a měl jsem rozhovor se svojí ženou, která je v tom Turecku a tak poslední noc, dneska tedy, vlastně zítra se vrací, no ale bohužel ji nemůžu uvítat, protože jedu hrát do Slatiňan, vlastně Slatiňany s Bokomarou trio, takže pokud byste chtěli si nás užít, tak prosím vás zavítejte do lázní Slatiňany, Bokomara trio a já vás velmi rádi uvidíme a pobavíme. Takže nebudu na ní čekat, ale říkala Jedenka, že vydrží, až se vrátím a že tedy na mě počká, jak se říká.
0: Yeah.
1: No a kdo si počká, ten se dočká, takže uvidíme. No, jinak víš, že dneska je den bez aut.
0: Ano.
1: Takže jel autem, viď?
0: Já chodím pěšky, ať je den bez auta, nebo není.
1: Chodíme pěšky. Obejde se bez auta?
0: Já myslím, že v rámci možnosti asi jo, jako mám auto rád, ale zase, že bych se bez něho neobešel.
1: Víš, jakože třeba těžký nákup nějaký, nebo někam se chceš dopravit, nějaká chata, chalupa, kamarádi.
0: No tak to není špatný.
1: Babička, že jo, protože ve vlaku stráví spoustu času. Tak jo, Pavlíku, je tam venku chladno, zatím dírky nosní se nám nelepí, ale prej ještě má být teplo.
0: Ano.
1: Takže já zítra je už středa.
0: Jupi.
1: Nás dvou bude třeba, takže já se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Uslyšíme se opět zítra po 5. hodině. Na závěr trocha poezie, dnes z pera Karla Plíhala. Jede řidič mokrým sněhem, předplatit si pohřeb žehem. Brzdy, smyk a náraz čelní, to, co zbylo, nespopelní. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Soud nařídil znovu prověřit možné navýšení hladiny nových mlýnů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Lidé v Brně se na dni oprav naučí, jak prodloužit životnost běžných věcí a bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat povolením ke zvýšení hladiny vodního díla Nové Mlýny, potvrdil to Nejvyšší správní soud. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvýšit až o 35 cm. Podle soudu ale musí být před vydáním vodoprávního povolení pravomocné také povolení podle zákona o ochraně přírody. Děti země záměr kritizují kvůli dopadům na ochranu přírody. Povodí Moravy chce zvýšením hladiny zadržet více vody, například pro zemědělské závlahy, upřesňuje mluvčí státního podniku Radek Špatka.
2: Povodí Moravy samozřejmě tento rozsudek respektuje a bude dále postupovat v jeho intencích. Povodí Moravy vnímá v kontextu aktuálního hydrologického sucha a postupující klimatické změny potřebu obnovení zásobního prostoru ještě urgentněji.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak podle jeho mluvčího Vladimíra Řepky obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu. Návštěvníci dne oprav si dnes odpoledne v centru VUT Tržnice na Zelném trhu v Brně můžou spravit staré a opotřebované věci. Vysoké učení technické a nadace Veronika pořádají akci v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje poprvé. S opravami oblečení nebo drobné elektroniky lidem pomůžou dobrovolníci z Univerzity 3. věku. Kromě oprav zájemci uvidí ukázky přeměny starého odpadu na nové výrobky nebo burzu šicích potřeb. Hlavní téma udržitelnosti přibližuje mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
3: Udržitelnost není jen velké téma, které řešíme ve výzkumu nebo ve fungování univerzity. Týká se i úplně každodenních rozhodnutí. Když něco opravíme, znovu použijeme nebo předáme někomu dalšímu, prodloužíme tomu život a šetříme zdroje. Právě takové praktické příklady chceme prostřednictvím dne oprav nabídnout i veřejnosti.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, místy přechodně i čerstvý, severozápadní. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Holubic kolony. V Brně pozor u nehody na Palackého třídě, stejně jako na Vídeňské a na Holcově ulici. S omezením po nehodě počítejte u Kuřimi na silnici do Jinačovic, stejně jako v Ratíškovicích. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Koktejl třeba z mandarinky, teď vypijte na darinky. Velepte je do nebes, svátek slaví právě dnes. Tež za nimi rychle pádím, ovšem s žádným hrampádím. Z kalendáře donucení nesu dárek, co se cení. Prezent hodný bohadia, krásná píseň od rádia. Užijte si po mém boku každý tón i každou sloku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Když mě andělé zavolají k sobě, zpíval Petr Spálený a já vás vítám v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 22. září roku 2026. Máme pošmourno. Dneska, když jsem se ráno, že jo, zas vzbudil kolem té šesté a dívám se ven, to byla tma, ale ono se to zase vybere. Vypadá to, že se to roztrhá a možná bude i svítit sluníčko. Dokonce naše domácí meteorologická stanice ukazovala, tam je takový obrázek a ukazovala opravdu sluníčko a nebíčko bez mráčku, takže uvidíme. Ale je chladno. Dneska mají svátek děvčata, dívky, ženy křestního jména Darina. Takže všem Darinkám, Darinám vinšujeme všecko nejlepší. Oslavte si dnešní den a buďte hodně šťastné a zdravé. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Naši vzácnou kamarádku Hanu Ondruchovou jistě potěší píseň Kometa v podání Jaromíra Nohavici. Děkujeme. Hani, těšíme se na další milé setkání. Zdravíme do rozhlasu Iva a Radek Divínovi z Kroměříže. Moji milí Divínovi, děkujeme za pozdrav, my vás taky zdravíme do Kroměříže, no a vaše přáníčko samozřejmě splním, vybrala jste si písničku, takže už je tady Jaromír Nohavica a jeho Kometa.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí,
3: my už tu nebudem,
2: my už tu nebudem, ach, tichomarnivá.

0: celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství,
1: ano,
0: přírody,
1: poslouchám ho, víš,
0: že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Krásná písnička Kometa Jaromír Nohavica. Doufám, že potěšila nejen paní Hanu Ondruchovou, ale taky vás, moji milí, všechny posluchače, kteří jste se rozhodli, že teď strávíte společně se mnou chvilku v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dnes je den bez aut. A to je takový den, kdy si člověk může zkusit představit, jak by vypadal svět, kdyby všichni nechali auto doma. No, někteří by se ani asi nikam nedostali, protože pro spoustu lidí není auto žádný luxus, ale zkrátka nutnost. Někdo ho potřebuje kvůli zdraví nebo omezené pohyblivosti, někdo bydlí tam, kde autobus jede ráno a pak zase až skoro večer. A samozřejmě je tu velký nákup, děti nebo něco, co se do kabelky opravdu nevejde. Ale možná nejde o to být celý den úplně bez auta. Možná stačí jednou za čas zjistit, že těch pár ulic se dá dojít pěšky, nebo že na návštěvu do centra se dá jet tramvají a na vesnici třeba spojit cestu do obchodu s procházkou, dojít pěšky k sousedům, na poštu nebo na zastávku, místo abychom kvůli každé kratší cestě sedali do auta. Nevždycky to jde, ale když ano, člověk přitom udělá něco pro sebe i pro okolí. Méně aut totiž znamená méně výfukových plynů, méně hluku a taky trochu víc místa kolem nás. A navíc, když jdete pěšky, všimnete si věcí, které z auta většinou míjíte. Třeba nové výlohy, souseda, kterého jste dlouho neviděli, anebo toho, že jste si nechali doma deštník. To se stává, když se potom rozprší, že jo, a teď vy najednou hledáte deštník, kde ho máte a on není po ruce, on je doma. A určitě jste si všimli, že když chodíte více méně pravidelně stejnou cestou, tak pak taky potkáváte stejné lidi. Že, já nevím, chodíte kolem 8, tak zase jdou všichni třeba do školy, děti jdou, tamhle ten pán jde s pejskem na procházku, tamhle ta paní zrovna jde do obchodu, že, a tak jako se očucháváte, nejdříve jsou to pohledy, no a potom jako se pozdravíte navzájem, no a potom se taky zastavíte na kus řeči. Já si den bez auta dovedu představit. Opravdu nelžu, dovedu si ho představit, ale samozřejmě auto nám zpříjemňuje život. Představte si, jak bych z Brna cestoval k nám do Bílých Karpat. No, musel bych jet autobusem, někde v Hodonině bych přesedl na jiný autobus a to potom jako vlastně trošku trvá, protože spoje kolikrát na sebe nenavazují, takže si musíte sednout na lavičku, posedět, běží čas. A dobu, tu cestu, kterou byste urazili víceméně, dejme za hodinku a čtvrt, tak jedete najednou 2,5 hodiny. Takže samozřejmě to auto nám zrychlí, všechno nám to usnadní, ale den bez auta se dá určitě zvládnout. Tak jako třeba já dneska do studia jsem měl auto, ne, dělám si legraci, šel jsem pěšky, jako vždycky, pěšky chodím rád, teď už úplně rád, protože kolena jsou OK, jak se říká, v pořádku, takže nemám žádný problém. Takže moji milí, dneska jeden bez auta, takže vy, co už jste vyjeli tedy autem brzo ráno do práce, no tak samozřejmě budete se muset vrátit tím autem domů, ale vy ostatní, kteří jste ještě nesedli za volant a váháte, mám-li či nemám-li, nechte auto stát doma. A taky ušetříte, když dám ty pohonné hmoty, zdražují, je minkote, kam až to poleze, člověk neví. Tož tak, den bez auta, hodně zdraví vám přeji a už vám pouštím co? No, Náruživou a Žlutého psa.
2: Český rozhlas Brno.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: byla Anna K. a její písnička Nelítám nízko a já tady mám druhé přáníčko, tentokrát ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane, tady je Jinka. Já bych chtěla nechat zahradu střelit, jen tak pro radost, paní Marušce Křížové, aby byla šťastná, spokojená, aby prostě nic nechybělo. Písničku od Marcela Zumoška, Příteli můj, jestli můžete. Děkuju.
0: Lenko, samozřejmě, že zahraju rád, ale myslím si, že máte troši Lili Linku popletený název, protože asi máte na mysli písničku Marcela Zmoška Přítel, který nezradí. Takže přejete si, doufám, že tedy já jsem to pochopil správně a tady je.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: zasažen.
1: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, máme už po půl desáté a před námi je indicie do úterní hádanky, tedy celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, uslyšíte hlasy Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších známých operních pěvců. Tak, úterní indicie tedy zní: pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Opakuji úterní indicii. Pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Petra Reska.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme za 3 minuty 3/4 na 10. Mám tady ještě jedno přáníčko ke splnění. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den. Byla neděle 13. září. Trolejbus 3668 asi 17:50 hodin na konečné zastávce Osová. Čekala ta mladá slečna a já, starší osoba. Začalo pršet a pan řidič rukou zamával, že máme nastoupit mimo zastávku, abychom nemokli. Trochu nedůvěřivě jsme nastoupili, protože se mi to nikdy nestalo. Když se blížil čas odjezdu, pan řidič najel na zastávku, kam dobíhal mladý muž s miminkem uvázaným na břiše a rukama mu chránil hlavičku, aby nebylo mokré. Starší paní, asi babička, zápasila s kočárkem a zmíněný úžasný pan řidiči v tom dešti šel pomocí kočárek dopravit dovnitř. Cestuji veřejnou dopravou často po Jihomoravském kraji a Vysočině a musím říci, že pány za volantem a pozor i dámy obdivují. Jsou střícní, přivětiví, prostě profíci na svých místech. Prosím o písničku jako poděkování těmto skvělým lidem. Mirka Rajtrová, Brno. Děkuji.
0: Paní Rajtrová, rád splním vaše přáníčko. Já rád slyším takovéhle zprávy, že opravdu ještě dobrý člověk, jak se říká, žije a že ještě existují tak uznalí a velmi bych řekl pohotoví lidé. Takže vybrala jste si písničku, já zahraju, vy jste si nevybrali, já jsem vám vybral. No, ještě bude trošku rezonovat s létem. Nakonec léto ještě máme, protože myslím si, že to ten podzim se blíží, tuším, že až zítra ve středu 23. Takže přáníčko bylo vyslaveno, paní Mirka vybrala písničku, takže Ilona Čáková.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 22. září pomalilinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, máte ještě čas, ještě bude zítra, tedy středeční, pak bude čtvrteční, pak bude páteční, tam možná.

0: bude nějaká nápovědička a pak už to všechno půjde jako po másle. No a ještě samozřejmě připomínám, rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mi svoje přání můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili dramaturgicky zvládnout, zařadit do scénáře a aby to tedy zaznělo v ten, který den. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra je středa, srdcovek bude třeba, takže hned po 9. se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Registr vozidel brněnského magistrátu se po opravách vrací do plného provozu. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje odměnu za účast na prevenci a screeningu. V brněnské Káznici začíná festival performativního umění Faktor K a bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Registr řidičů a vozidel brněnského magistrátu se po více než měsíci znovu otevřel v plném provozu. Pracoviště v Kounicově ulici fungovalo v omezeném režimu poté, co do budovy v polovině srpna po silných deštích zatekla voda. Kvůli opravám musela být část přepážek dočasně přesunuta do náhradních prostor. Fungování registru během oprav přibližuje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
2: Voda poškodila třetinu přepážek, tedy z 8 z 24. Ty jsme proto dočasně nahradili pracoviště v kancelářích ve stejné budově. Během omezeného režimu jsme dokázali zajistit všechny služby. U některých přepážek ale mohlo být vyřízení požadavku o něco pomalejší.
0: Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun, řekl to vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal na dnešní tiskové konferenci k novele veřejného zdravotního pojištění, která bonus zavádí. Žáci základní školy UNESCO v Uherském Hradišti v pondělí převzali certifikáty za absolvování mezinárodních zkoušek z cizích jazyků. Za minulý školní rok škola připravila na jazykové zkoušky nejvíce dětí z celé republiky. Vedle angličtiny pořádá i kurzy němčiny, španělštiny a francouzštiny. Každoročně je dohromady navštěvuje zhruba 500 dětí. Brněnská Káznice hostí ode dneška do pátku festival performativního umění Faktor K. Vystoupí na něm 14 českých uskupení. Diváci budou během týdne součástí například tanečně divadelního představení o stáří Entropie, ve kterém vystoupí aktéři různého věku. Dnes festival zahájí konference o interaktivním oživování paměti podobných míst. Přímo v Káznici pořadatelé nově chystají prohlídky se sluchátky, jak popisují mluvčí Radoslav Pospíchal.
3: Půjde o ukázky binaurálního zvuku v rámci audiovolku. Představíme také část připravovaného autoteatra, což je forma divadla, jehož návštěvníci odvíjí příběh v prostoru Káznice mezi sebou ve dvojici a právě v interakci s procházením toho okolí. Oboje je vlastně takovou zážitkovou záležitostí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, k tomu by měl foukat mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D46 počítejte s omezením mezi 7,5 a 9 kilometrem. V obou směrech tam v levém pruhu pracují silničáři. V Brně pozor u nehody na Vídeňské ulici u obchodního centra Futurum. Opatrně projíždějte i místem nehody u Kuřimy na silnici do Jinačovic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné dopoledne, milí posluchači. Máme 22. září, 10 hodin, 4,5 minuty. Od mikrofonu vám příjemné dopoledne přeje Zdeněk Truhlář a těším se na společně strávenou dvouhodinovku plnou písniček, které nestárnou, ale také pro vás budeme mít spoustu zajímavostí. Za chviličku se už vydáme do Znojma společně s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem a ten bude stopovat, kde jsou houby a jestli rostou. Také vás v pochoutkovém roce naučíme dělat dvoubarevné nádherné tvarohové řezy. Pozveme vás na zajímavou besedu do Vyškova, no a babské rady, ty zase připomenou, že sladké brambory jsou docela zajímavou přílohou, tak se podíváme na to, jak si je případně vypěstovat. Tak příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Rostou nebo nerostou, toť otázka. Houbařská sezóna vrcholí a ve Znojmě teď můžete vidět, co všechno roste v lesích na Znojemsku. V tamním Jihomoravském muzeu začala výstava čerstvě nazbíraných hub a vydal se za nimi i náš regionální stopař Vojta Halaš, kterého opět zdravím. Vojto, ahoj, dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jaké houby mohou návštěvníci obdivovat a kolik jich je?
2: Výstava živé houby tady na Alšovce začala v pondělí odpoledne a potrvá jen do čtvrtka i kvůli trvanlivosti těch samotných hub. Druhů je tady více než 110 a nalezl jsem mezi nimi například ryzce, muchomůrky, holubinky nebo hřiby. Tím největším exponátem je tady běločehradka obrovská. Ta má průměr klobouku nějakých 40 cm a nalezl ji přímo kurátor výstavy Radomír Němec. Výstavu doplňuje také série panelu Houbařský rok na Znojemsku, která vychází ze stejnojmenné knihy, vydané právě Jihomoravským muzeem. Publikace je určena nejen začínajícím, ale i zkušenějším houbařům, ale vlastně všem zájemcům o přírodu širšího Znojemska. Já jsem se tady střetl s návštěvníky jak ze základní, tak z mateřské školy, které zajímala nejčastěji asi muchomurka, ale teď jsou tu i zkušenější mykologové, kteří rozpoznávají různé další druhy a i doptávají se tady kurátora.
1: Jak se houby do muzea dostaly a kdo je pro výstavu nazbíral?
2: Kromě odborníků přispěli svými nálezy i samotní houbaři. Dozvěděl jsem se, že jich bylo necelých 10 a ti mohli přinést houbu nebo houby, u kterých si nebyli třeba jistí, co vlastně našli. Odborníci ji určili a ty zajímavé exempláře se pak dostali rovnou tady na výstavu. Návštěvníci tak mohli porovnat houby, kteří dobře znají, s těmi, které by možná v lese bez všimnutí minuli. A to je právě jeden z hlavních důvodů, proč má výstava své stále místo v podzimním programu mimo Jihomoravského muzea. Ta tradice trvá už od roku 2009. Začínalo se v minorickém klášteře a později se houby přesunuly do domu umění a teď jsou podruhé vidět tady na Alšovce. Kdo tedy chce ještě letos vyrazit na houby, může si předtím zajít sem na Alšovku, prohlédnout si, co všechno může v jihomoravských lesích tady na Znojemsku najít a třeba zjistí, že ten houbařský košík má ještě pořád kam růst.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl prozkoumat výstavu čerstvých hub ve Znojmě. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Žal se odkládá, jak zpíval Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno. Rozhodně ale neodkládáme pochoutkový rok. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pořadu Pochoutkový rok připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vartěška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kyprící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak kdyby se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. 1 vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Hmm. A to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Určitě si pochutnáte. Po rozložení je to exkluzivní vláčný desert plný chutí. Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o chodské koláče, které upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno nesmí chybět pozvánka, no a tak vás teď pozveme na zajímavou besedu o záchraně želva v Mexiku, kterou můžete dnes navštívit ve Vyškově. Více nám teď řekne ředitel knihovny Karla Dvořáčka, pan Pavel Klvač, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače z Moravského Klementina, knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Dnešní přednáška do Mexika za záchranu mořských želv a krokodýlů se bude konat od 16.30 hodin. Přednášku povede paní Eliška Šperková, což je mladá dáma z Vyškova, která si ke svým kulatým narozeninám od přátel a rodiny nechala nadělit letenku do Mexika, aby tak přispěla k záchraně přírody a planety, a to konkrétně želv a krokodýlů na pobřeží.
0: Ano. V kolik hodin beseda začíná, jsme zmiňovali, kde přesně tedy se odehraje, kam se mají lidé dostavit?
1: Je to v naší oblíbené knihovně ve Zlatém trojúhelníku mezi Vyškovskou radnicí, gymnáziem a naší knihovnou přímo naproti kostela, nádražní 4 ve Vyškově.
0: Na besedu do Mexika za záchranou želva krokodýlů nás pozval ředitel Vyškovské knihovny Karla Dvořáčka Pavel Klvač. Děkuji a přeji hezký den.
1: Moc krát děkujeme, nashledanou.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno. Medicine man.

0: Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami. Naučí vás to naše dnešní babské rady, věnované právě batátům. No a babské rady má pro vás kdo jiný než Jarka Vykoupilová, která je pro vás tradičně připravuje pro vysílání Českého rozhlasu Brno. Tak tady jsou.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stezka podél Bauerovy ulice v Brně bude hotová na začátku příštího roku. Provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví je po tragické nehodě omezený. Hokejové týmy v Česku pořádají nábory pro děti. A bude polojasno, postupně většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Chybějící úsek stezky pro pěší a cyklisty na nové brněnské náplavce u řeky Svratky začnou dělníci stavět v říjnu. Jde o část podél Bauerovy ulice, kde silničáři nedávno dokončili další část velkého městského okruhu. Vznikla tam protipovodňová opatření a nedaleko se dokončuje multifunkční hala. Radní už vybrali firmu, která stezku vybuduje. Město za ní zaplatí více než 9 milionů korun, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Předpokládáme, že k podpisu smlouvy dojde ještě v měsíci září. Díky tomu by pak samotné práce na 600 metrů dlouhé a 3 metry široké smíšené stezce mohly začít už v říjnu. Na začátku příštího roku by pak mělo být vše hotovo.
2: Na trati mezi Brnem a Břeclaví dnes vlak v Rajhradě na Brněnsku srazil a zabil člověka. Provoz je přerušený. Informoval o tom mluvčí policie Petr Vala. V úseku Modřice Hrušovany u Brna zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Rychlíky mezi Českou Třebovou a Břeclaví jedou odklonem přes Olomouc, tedy nezastavují v Brně. České dráhy odřekly jízdu zatím jednoho osobního vlaku. Omezení by se ale mohlo dotknout i dalších jízd. Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Přes 150 hokejových klubů v Česku tento týden pořádá náborové akce pro děti od 4 do 10 let. Rodiče se dozví, jak vypadá hokejový trénink a děti si můžou pohyb na ledě vyzkoušet. Třeba dnes odpoledne se do akce zapojí klub HC Orly Znojmo a ve čtvrtek to budou Boskovice, pokračuje mluvčí hokejového svazu Marek Němčík.
5: Hokej je krásný sport. V hokejové šatně můžou děti potkat spoustu kamarádů a kamarádek a vytvořit si přátelství na celý život. Ale nejen to, hokej naučí disciplíně, týmovosti a dodržování určitých pravidel, která připraví nejen na sport, ale i pro další život a jakoukoliv práci.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekejte proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a místy přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl mírný, místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 se na příjezdu do Brna tvoří od 9. kilometru kolony. Na D46 se pozor na 17,5. kilometru. Řidiči tam ve směru na Vyškov hlásí pytel na vozovce. A s omezením po nehodě počítejte na Vídeňské ulici v Brně u obchodního centra Futurum. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem je ve své polovině. No a už za chvíli přivítám ve studiu zajímavého hosta. Zkušený futsalista a reprezentant Radim Záruba se vrací do Hellasu Brno. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak bude v brněnském futsalu působit nejen na pozici hráče. Tak příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes futsalista Radim Záruba, kterého zdravím ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Tak já na vás hned v úvodu prozradím, že Hlas Brno vás mluví jako jedné z nejvýraznějších posil, tak vnímáte to stejně?
2: No, tak to si moc vážím. Přeci jenom jsem tady doma, nevím, jestli úplně z nejvýraznějších postav českého futsalu, ale nějaký ty zkušenosti za ty roky jsem nazbíral, jak na té tuzemské scéně, tak na té mezinárodní, takže toho označení si vážím, ale nechám tohleto hodnocení na ostatních lidech.
1: Dobře, no a vy vnímáte někoho třeba z Hlasu podobným způsobem?
2: Tak největším tímhletím v tomhletom smyslu asi trenéra Lukáše Rešetára, který to má určitě právem, a jako dalšího člověka bych zmínil Michala Seidlera, historicky nejlepšího střelce české reprezentace.
1: Takže to je pro vás, řekněme, i takový vzor trochu?
2: Jo, určitě oba dva. Jako když jsem byl vlastně menší, tak s Michalem Seidlerem jsme přišli do Tanga Brno. Vlastně současně jsme začali hrát za A tým, takže toho mám víceméně vedle sebe pořád, takže toho sleduju. A Lukáše Rešetára, to byl takový můj vzor, protože hodně často chodil jeden na jednoho na té lajně, to se mi líbilo. Rychlostní typ, nerad prohrával, takže byl to můj vzor.
1: Co vy osobně byste rád klubu předal, protože teď nastupujete, že jo, v této sezóně, takže jaké máte ambice nebo svoje?
2: Tak co se týká těch týmových nebo klubových ambicí, tak tam určitě máme při nejmenším finále v České lize a finále v poháru. Je to takové, určitě o tom nechceme takhle mluvit jako nahlas, ale určitě se za nic neschováváme, protože těch posil přišlo víc. Ty ambice tam jsou za námi silní sponzoři, město, takže všichni dělají svoji práci na 100%. A já osobně bych chtěl předat mladším klukům nějaké zkušenosti, které jsem nazbíral hlavně na té mezinárodní scéně, protože tam ten futsal je o poznání tvrdší, rychlejší, takže určitě v tomhle bych chtěl být nápomocný, aby se víc mluvilo o té značce Hlas Brno a aby jsme se dostali do podvědomí toho futsalového rybníčku, protože přece jenom posledních třeba 6 let se mluvilo jenom o Chrudim Plzeň a předtím dalších 15 let jenom o Chrudimi, takže myslím si, že je čas to trošku změnit.
1: No tak Chrudim, to už vás čeká teď, že?
2: Ano, v pátek.
1: V pátek, tak na to se asi všichni těší. Jak to vidíte? Bude výhra?
2: Přejeme si to, uděláme pro to maximum. Samozřejmě kvalitu Chrudimi známe, teď je sice trošku kosí marotka, tak uvidíme, z kolika hráči přijedou, ale ta kvalita tam furt je. Spousta reprezentantů, Roman Mareš neskutečný v 51, takže uvidíme, nebude to nic lehkého, ale já si myslím, že se známe natolik, že ten zápas bude vyrovnaný.
1: Pomáhá i to, že jste v tomhle klubu předtím působil?
2: Jo, svým způsobem to určitě pomáhá. Zas na druhou stranu to pomůže Chrudimi, protože nás taky znají a my jsme vlastně přišli 4 kluci s Chrudimi do Brna, takže asi se nemáme čím překvapit. Jako rozhodné podle mě momentální nějaká forma na hřišti.
1: A působí na toho hráče i trošku jakoby sentiment po tom minulém klubu, anebo naopak taková ta touha, tak teď vám to nandáme?
2: Já bych řekl, že asi obojí, no. Určitě bych chtěl ukázat, že jsem udělal ten správný krok, že jsem do toho Brna šel a že to je ten správný krok. Určitě budu chtít Chrudim porazit, zas na druhou stranu, a zažil jsem tam 3 krásné roky, spoustu známých, našel jsem si tam přítelkyni, takže já na Chrudim nemůžu říct nic špatného.
1: No vydáno, tak komu bude fandit přítelkyně?
2: Teď už musí Brnu.
1: Musí, jo, to má befelem.
2: Je to tak.
1: A co když náhodou zafandí Chrudimi?
2: Tak já se na nic zlobit nebudu, tak každý má právo fandit někomu, takže já v tomhle jsem benevolentní, ale přítelkyně je moje největší podpora, takže ta bude podporovat hlavně mě a myslím si, že jí bude asi jedno, kdo vyhraje. Hlavně když já nastoupím a nezraním se.
1: No to si myslím, že tak asi bude, ale ono se říká, že za každým velkým mužem je velká žena, že? Platí to tady taky?
2: Přesně tak, tady to platí doslova.
1: No tak zdravíme alespoň na dálku, no a za chvíli si budeme s Radimem Zárubou povídat dále.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je nová posila Hlasu Brno, futsalista Radim Záruba, se kterým se tady povídáme. Už jsme tak trošičku naťukli to, že začala liga. Vy jste si ale zatím teda na balo nesáhli, jak jsem se koukal do tabulek.
2: No zatím bohužel ne, no zdravotní stav mi to zatím nedovolil.
1: Jejda. A prozradíte proč, nebo si necháte pro sebe?
2: Ne, tak to není žádný tajemství. Já jsem si podvrtl kotník. A měl jsem nějakých 7 až 10 dní berle, takže nebylo to nic moc pěkného. Naštěstí teď už je to lepší, otok už nemám, takže já doufám, že budu brzy trenérovi k dispozici a budu moct zase běhat po palubovce.
1: No jasně, no tak zvrtnutý kotník to tedy není nic moc ve futsale, že? Ono možná nějaké zvrtnuté zápěstí by asi tolik nevadilo.
2: No, kéž by to bylo na ruce.
1: No tak na nohy pozor. Každopádně my jsme mluvili o té Chrudimi, tam to zatím ale asi nevypadá, že nastoupíte?
2: Myslím si, že ještě teďka v pátek mě ta noha nepustí, ještě to není na 100% a nechci, aby se mi to nějakým způsobem vracelo. Takže si myslím, že ještě teďka v pátek bohužel budu na tribuně.
1: Tak zas na druhou stranu můžete aspoň tak nějak nenápadně ještě zdravit své předchůdce, respektive předchozí klub, ve kterém jste působil. Ale když už jsme u toho, tak vy jste vlastně působil i ve Slavii Praha nebo v bratislavském Slovanu. Když to tak nějak vezmete a ohlednete se za sebou, co který klub měl pro vás za specifika?
2: Tak, jak říkáte, no, každý klub měl něco svýho. Do té Bratislavy vlastně jsem šel v uvozovkách, že to je zahraničí, přitom to nebylo tak daleko, takže Bratislava, kluci, úplně super, kabina mě přijala. Jediný co, tak tam moment v té době procházela nějakou novou strukturou, ta liga nebyla úplně nejvyrovnanější, takže tam jsme získali titul, za co jsem rád. Pak vlastně z toho Slovanu Bratislava jsem se vracel do Litoměřic, který bohužel po roce skončili, ale tam majitel, co řekl, to platilo, takže bohužel tam jsme chtěli mnohem víc, než se povedlo, a vlastně v té Slávii jsem strávil nejdelší čas, tam jsem byl nějakých 5 sezon a musím říct, že každá ta sezona měla něco, protože ze začátku tam přišli zahraniční hráči, chtěli jsme útočit na titul, pak zahraniční hráči odešli, takže zase jsme hráli víceméně o postup do playoff, ale každá ta sezona měla něco.
1: Vracíte se teď v podstatě domů, i to byla motivace, proč jste nastoupil do Hlasu?
2: Jo, určitě jedna z těch věcí, která mě zlákala, protože já jsem odešel před nějakými 12 lety a už ta doba byla dlouhá a ta hlava to cítila. Vlastně když už jsem se rozhodoval mezi Chrudimi nebo zůstat ve Slavii, tak vlastně ta Chrudim mě víceméně dala takový restart kariéry, kde jsem si to prodloužil, jinak vlastně po té Slavii už bych se vracel domů dřív.
1: Takže ještě Chrudim byla mezi tím, no ale tak teď zase znáte ty taktiky, že jo? Tak možná můžete poradit spoluhráčům. Aklimatizace v Brně tak asi byla na pohodu, že?
2: Aklimatizace byla, bych řekl, na lusknutí prstů, no. Tady to Brno se za těch 12 let moc nezměnilo. Nevšiml jsem si nějakých zásadních změn, no. To centrum, kam jsem chodil nejčastěji, tak se nezměnilo. Teď akorát prodloužili z města Šalinu do nemocnice Bohunice, kam jezdím k rodičům. A jinak je to vesměs stejný, takže to proběhlo na lusknutí prstu.
1: No tak, tak Šalinama jezdíte teda.
2: Šalinama, celý život.
1: Celý život Šalinama, no to je dobrý teda. Já jsem čekal, že třeba budete běhat po tom městě, víte?
2: No, radši si tu cestu zkrátím a sednu si, abych měl co nejvíc jel na tréninky.
1: Na druhou stranu takový dobíhání na Šalinu, že to je taky docela dobrý trénink. Co na to rodina, když jste řekl tak a jdeme do Brna s Chrudimi?
2: Tak co se týká rodičů, tak tam jsem to nechával na poslední chvíli. Ty to úplně netušili. Samozřejmě byli rádi, protože ten čas během té sezóny je krátkej a malej, takže jsem se nedostával tak často domů za rodičama. A co se týká mé rodiny, tak s tou jsem to řešil víceméně 4 měsíce nebo 3 měsíce jsme to řešili, jestli je to správná volba nebo jak to na nás bude působit, ale nakonec jsme se dohodli, takže teďka půjdeme do Brna a vlastně uvidíme, na jak dlouho vydržím, protože mám smlouvu na 3 roky, takže za 3 roky, že si sedneme a řekneme si co a jak.
1: No tak to se uvidí, jsem zvědav, třeba se za 3 roky potkáme u toho, že budete prodlužovat smlouvu.
2: No tak já bych se tomu nebránil, paní se chce jednou vrátit domů, takže tomu já se taky nebráním, takže říkám, uvidíme za 3 roky, co bude.
1: Tak abyste tak nepřeskakoval pořád mezi Chrudimi a Brnem, jako, jo? Vždycky na 3 roky tam, na 3 roky tam.
2: No tak za 3 roky už budu o něco starší, uvidíme, jak mi bude sloužit zdraví, jestli vůbec futsal hrát budu, ale... Uvidíme.
1: Říká Radim Záruba, který je hostem dnešního dopoledního vysílání.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, písni

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes si povídám s futsalistou Radimem Zárubou, který je čerstvou posilou Hlasu Brno. My už jsme probrali ty klubové záležitosti, ale vy jste také reprezentantem, oblékáte reprezentační dres. Jak si na tom stojí český futsal v tom mezinárodním srovnání?
2: Tak teďka jsme postoupili po dlouhých 10 letech na mistrovství Evropy, vlastně, takže si myslím, že jsme tak na pomezí toho právě postupování a nepostupování tady na tyhle závěrečné turnaje, ale ten vlak nám trošku ujíždí. Úplně nevím, čím to může být, ale určitě je to nějakou tou infrastrukturou a zapojením vlastně od fačru přes nějaký podpory akademie a takhle, no. Takže teďka v momentální chvíli jsme někde na pomezi těch postupů a nepostupů.
1: Co by to mohlo zlepšit, nebo jak by se tomu českému futsalu dalo pomoct?
2: Tak mně se líbí nějaký ten model, třeba jak je ve Španělsku nebo v Portugalsku, to jsou vlastně futsalové akademie od 7 let, kde se pracuje vlastně s mládeží a vychovávají si svoje talenty a je to plně podporovaný vlastně tím španělským fotbalovým svazem, takže určitě nějakou větší podporu od fotbalového svazu a vytvoření nějakých akademií nebo nějakých futsalových hřišť a hal.
1: Teď trošičku osobněji, je pro vás reprezentační utkání v něčem jiném, nebo na hřišti je to zkrátka pořád jen o touze vyhrát?
2: Tak já nerad prohrávám, takže určitě je to o touze vyhrát. Na druhou stranu žádnej dres, který by byl postavený výš, není. No. Přeci jenom jsem Čech a když oblíknu ten reprezentační dres, tak je to čest a vždycky udělám maximum, co můžu.
1: Mají to taky ostatní spoluhráči v té reprezentaci, když se tak scházíte? A nebo prostě opravdu někteří si jdou prostě zahrát? A...
2: Ne, tak tam nevím o nikom, nebo nevšiml jsem si, že by si tam někdo chodil jenom zahrát. Říkám, tam se nehraje o to jméno na zádech, ale o ten znak na hrudi, takže vždycky se tam snažíme všichni odevzdat maximum a jde to vidět i na tréninzích a o těch zápasech nikomu nikdo nedá nic zadarmo.
1: Ty tréninky na reprezentační zápasy probíhají trošičku jinak než třeba na ty klubové, nebo jak to je?
2: Trošičku jinak ano, protože ten vlastně reprezentační sraz trvá od nějakých třeba 5 do 10 dnů a už se tam víceméně tím, že se sjedeme ze všech koutů republiky a z více do týmu, tak aby jsme všichni věděli, co máme a nemáme dělat, tak ty tréninky jsou víc taktického rázu.
1: Já si to moc nedovedu představit, protože v tom klubu přece jenom je to nějaký tréninkový vývoj, že tam je jako poměrně dlouhá řada tréninků a různého sehrávání se a podobně, když tam v té reprezentaci se potkáte fakt na chvilku. I když se třeba znáte z těch různých ligových zápasů, ale pořád jste třeba proti sobě, že jo? Teď najednou máte prostě hrát spolu, ještě se nějakým způsobem zžít, jako není to občas tak, že třeba někomu nepřihrajete, protože vás porazil minule v lize?
2: Tak myslím si, že možná se to někdy stalo, ale jak říkám, já osobně nemám s nikým problém a vždycky hraju za tu Českou republiku, takže tam nějaký ty nesváry nebo nějaký ty neschody jdou na chvíli stranou. A to zžívání, to většinou se tam navazuje na nějaký klubový automatizmy, že většinou vychází nějaký dvojce, trojce do ty čtyřky, aby se právě co nejrychleji všichni adaptovali a pak se to jenom doplní.
1: Říká Radim Záruba, který je hostem dnešního dopoledního vysílání.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes je naším hostem futsalista Radim Záruba. Povídáme si už nejenom o tom, že je čerstvou posilou Hlasu Brno, i když zatím posilou ještě doléčující zranění, ale vy toho v Brně máte trošku víc, nejenom Hlas Brno a nejenom futsal a pozici hráče. Jak chcete dále ten futsal v Brně ještě posouvat a posilovat?
2: Tak vlastně já jsem se dostal do nějakého projektu, který je spojený vlastně v akademii a ta zastřešuje Hlas Brno, Orel Řečkovice a SK Řečkovice fotbal. A chtěl bych právě za ty roky, který jsem nazbíral jak ve fotbale, tak ve futsale tyhle ty sporty víc propojit, ukázat, že se dají dělat oba dva sporty. A tohle bych chtěl dostat do podvědomí těch lidí a vytvořit nějakým způsobem akademii po vzoru Španělů, aby se začaly vychovávat děti už od mala, od nějakých 7 let a v nějakých 11-12 letech po konzultaci s trenéry, jak na SK v Hlasu, tak i v tom Orlu Řečkovice, aby se jim ukázala cesta, která je pro ně lepší.
1: Existuje mezi fotbalem a futsalem přirozená symbióza, nebo si tyto sporty můžou i konkurovat?
2: Já si myslím, že tyhle ty sporty si trošku konkurují, ale je to spíš nějakým tlakem zvnější. Trenéři jak v jednom, tak v druhém sportu to neradi vidí, nebo nejsou úplně zastánci, tak aby spolu vycházeli. Zas na druhou stranu říkám, já bych chtěl docílit nějakého španělského systému, kde vlastně odmala dělají všichni futsal. Dělali to taky hráči, jako je Xavi, Iniesta, Messi. Všichni začínali tím letím, aby zdokonalili tu svoji techniku, práci na malém prostoru, jeden na jednoho hru a vlastně až pak se rozhodli nebo po nějaký konzultaci jim vyšlo lépe, že se budou hodit na fotbal, tak z futsalu přešli na fotbal. Takže já osobně v tom problém nevidím.
1: Takže vidíte to tak, že ta cesta by měla jít od futsalu k fotbalu, ne naopak třeba?
2: Neříkám, že úplně od futsalu k fotbalu, ale spíš od toho, že začneme hrát na menších prostorech, na mín doteku, aby se rozvíjela nějaká ta technika a individuální dovednost, protože já když se podívám na český fotbal dneska, tak tam nevidím žádného technického hráče a všechno jsou to běžci a siloví hráči.
1: No to mě vlastně docela zajímalo, jako co všechno může ta futsalová technika předat tomu fotbalu, protože se mi zdá, že přece jenom ano, jsou to oba dva míčové sporty, ale už jenom ten povrch je jiný, že jo? Fotbal se hraje na trávě, futsal prostě v hale na palubovce, tak tam je i chování toho míče jiné, jiná přilnavost kopaček, tak aby člověk vlastně nezískal nějaký návyk, který mu potom na té trávě bude komplikovat život.
2: Tak za mě to vyloženě nemusí být hala nebo povrch s parketama. Může se tohleto dít i na umělé trávě nebo na normální trávě. Jen prostě upravit ten systém ty výchovy. No. No, v tomhletom bych viděl ten zásadní jako rozdíl.
1: A pro vás jako pro hráče, kdybyste, protože hrajete fotbal i futsal, že jo, v čem je to pro vás jako hráče jiné, když tedy nebudeme brát v potaz tady ty věci, jako je povrch a podobně?
2: Tak jiný to je určitě v té rychlosti, co se týká toho futsalu. Tam má člověk 50x balón, ve fotbale 10x. Pak je to práce s tím balónem. No. Vlastně už si rozmyslet tu akci, nebo co chci udělat už předtím, než ten balón získám. Takže v tomhle to mi futsal dal jako do fotbalu hodně, že vlastně už se koukám na nějaký ty situace dopředu, než na mě ten balón jde, tak už jsem víceméně rozhodlý, co chci udělat. Pak už to je jenom o té individuální kvalitě, jestli to provedu dobře nebo ne.
1: No takhle zase ty karty může zamíchat protihráč, že?
2: Přesně tak. Jako z většiny části to stejný je i ve futsale. Jo. Tam máte třeba ze 60-70% nějakou šablonu, kde to rozjedete a dalších 30% je nějaká ta individualita nebo nějaký to rozhodování v ten daný moment, protože ne všichni se postaví tak, jak vy chcete.
1: No, právě. Naším dnešním hostem je futsalista Radim Záruba.
0: V
3: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: letecká základna, to je pro vás asi taky docela důležité?
1: Určitě, no, tak já vnímám, že ten futsal se jako dostává do podvědomí, samozřejmě ty představy jsou trošku jiný, jako přál bych si samozřejmě, aby se o tom víc mluvilo, ale třeba v Brně je ta konkurence větší, ale myslím si, že jsme v tomhletom směru na dobré cestě, přece jenom v Brně je nejvíce registrovaných futsalistů v České republice, takže tu základnu máme, teď je potřeba akorát dostat do podvědomí víc ten futsal směrem k lidem, aby to nebylo jenom v té futsalové komunitě.
0: No tak snad jsme trošičku pomohli i na vlnách Českého rozhlasu Brno dostat do povědomí právě futsal. Takže budování fanouškovské základny, to je asi pro vás taky jeden z úkolů nebo z poslání, které máte?
1: Určitě. Je to další nějaký ten pilíř, který mám mimo ten futsal. Nepřišel jsem do Brna hrát jenom futsal, když je to moje hlavní náplň, ale uvidíme, no, jsou nějaké dohody, spolupracujeme jak se zbrojovkou, tak s Artisem, doufáme, že třeba nalákáme lidi teďka během zimy, když bude fotbalová pauza, aby se na nás chodili dívat a zkrátili si čekání. Přeci jenom ten sport se hraje pro lidi a čím víc lidí, tak s tou budeme mít větší radost.
0: Mm-hmm. Jak to na vás působí, taková plná hala? Není to potom už trošku znervozňující, protože tam musí být velký hluk?
1: Tak hluk tam bývá. Vlastně naposled jsme si to zažili před rokem, když jsme hráli v hale Polárka v hokejový aréně ve Frýdku Místku, kam přišlo asi přes 2000 lidí. A mě to spíš dodává energii. Já už si z toho tolik nedělám hlavu z té nervozity a z té trémy. Chyby se dějí. Samozřejmě jich chci dělat co nejmíň, ale právě zase na druhou stranu, když se vám něco povede a 2000 lidí vám zatleská, tak se rozbuší to srdce, takže mě to dobíjí energii.
0: To docela věřím. Tak snad na futsal bude chodit čím dál víc fanoušků. Futsal, pravda, je takový, řekněme, trošičku, já nechci říct menší sport než třeba fotbal a hokej, ale přece jenom tady na tyto dva sporty fakt chodí nejvíce lidí, to je jasné. Co by a ty další sporty? Co byste třeba, když se podíváte na to Brno, jak máme tady i třeba volejbal, že jo, máme tady házenou, tak co by na to?
1: Je to tak, teď vlastně vznikla nějaká spolupráce mezi kluby, který sídlí na ty vodové, vlastně v tom Stares aréně, vlastně dohoda mezi Artisem, házenou Brno, KP Brno, volejbal a basketbal. Patří mezi něj Hellas Brno, že vlastně s jednou pernamentkou máte vstup zadarmo na ostatní sporty, což si myslím, že může jenom pomoct. Člověk nemusí řešit na každý ten sport lístek, ale veme jednu pernamentku a jde si to užít.
0: Tak to si myslím, že je možná cesta, jak přitáhnout ještě větší pozornost právě k těmto sportům.
1: Určitě, protože každý ten sport má vlastně svoji nějakou základnu a když vy jim dáte nějaký podnět, aby se tam přišli podívat, plus děláme nějaký doprovodný programy na těch zápasech, jsou tam o poločase vystoupení, nějaký soutěže pro fanoušky, takže já doufám, že tohle to bude ku prospěchu věci a ty lidi si cestu najdou.
0: Budeme doufat, budeme si to přát a společně s Radimem Zárubou jsme se dnes dostali už téměř ke 12. hodině, budeme se muset rozloučit, tak já vám popřeju hlavně hodně zdraví, protože to teď potřebujete.
1: Děkuji.
0: Abyste mohli co nejdřív naskočit zase zpátky do hry, no a ať se Hellasu daří, no a zase někdy příště se budu těšit. Naschledanou.
1: Já taky děkuji moc za pozvání, mějte se hezky, naschle.

0: To byl Karel Černoch a písnička Snídaně. No tak pravda, na snídaně si budeme muset ještě chviličku počkat. Na věnování už nemusíte čekat zase tak dlouho, protože ještě vám pošlu jednu písničku z dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. A tou bude právě píseň Věnování od Lenky Filipové. Ale ještě bych rád připomněl, že jsem si dnes povídal s čerstvou posilou brněnského Helasu, futsalistou a také reprezentantem Radimem Zárubou. Pokud byste si cokoliv z dnešního rozhovoru chtěli poslechnout znova, tak je to velice jednoduché, můžete tak učinit buď na webu můjrozhlas.cz, anebo si také pořídit do mobilu speciální aplikaci Můj rozhlas a v té si můžete kdykoliv tento rozhovor poslechnout znovu, ale také si můžete naše dnešní vysílání vrátit, respektive jakékoliv vysílání, vždy až o 12 hodin zpět. Takže kdybyste neměli čas teď, tak třeba na večer si můžete tento rozhovor poslechnout znovu. Zdeněk Truhlář vám děkuje za poslech, budu se těšit zase příště, naschledanou a naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnské teplárny zahajují kvůli očekávanému ochlazení letošní topnou sezónu. U Nového Města na Moravě je taktické cvičení záchranných složek. Moravská zemská knihovna v Brně představuje poslední přeložený román Milana Kundery. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 18 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesat až k 6 stupňům.
4: Předchozí topná sezóna odstartovala o dva dny dříve než tato. Podle vedení tepláren bude mít v této sezóně významnou roli nový zdroj na biomasu na provozu Brno Sever. Jeho vybudování stálo téměř 2,5 miliardy korun. Využívá dřevní štěpku a tím snižuje závislost domácností na vytápění plynem. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Složky záchranného integrovaného systému dnes cvičí v areálu Vysočina arény u Nového Města na Moravě. Taktické cvičení se může dotknout i tamních obyvatel. Musí počítat, že městem bude projíždět záchranářská technika i se světelnými a zvukovými signály. V okolí místa cvičení zákaz vstupu nepovolaných osob kontrolují policisté. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server i rozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort potom obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
5: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Překladatelka Anna Kareninová a autor doslovu Jakub Češka dnes v knihovně Milana Kundery, která je součástí Moravské zemské knihovny v Brně, představí čtenářům jeho poslední přeložený román. Kniha nese název Pomalost. Autorka překladu strávila letos v létě několik pracovních týdnů přímo ve Francii, kde čerpala atmosféru a nádech díla Kundery. Lidé si kromě české verze románu prohlédnou při komentované prohlídce všechna jeho světová vydání, jak popisuje mluvčí knihovny Anna Mrázová.
6: Knihovna Milana Kundery má v tomto ohledu výjimečné postavení, a to díky manželům Kunderovým, kteří vlastně už za svého života rozhodli o tom, že ať už Milanu Kunderovi kdekoliv ve světě vyjde dílo v jakémkoliv jazyce, vždy jedna jeho kopie musí doputovat právě do Moravské zemské knihovny.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme proměnlivou, převážně větší oblačnost, místy se objeví přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 vás zdrží kolona ve směru z Prahy do Brna. Popojíždí před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 tam silničáři opravují značení a jede se jedním pruhem. Zdržení kolem 10 minut. Šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré poledne, milí přátelé, a taky hodinku pohody při poslechu té polední Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. No a jak jste sami slyšeli, začali jsme polkou Alojze Bláhy a Petra Krufíka Hrajou Vacenoviáci, samozřejmě v podání právě této kapely. No a teď už pohled do kalendáře, který nám praví, kdo dnes svátek slaví. Tak u nás je to Darina a na Slovensku Moritz. Milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. Tak teď už jen telefonní číslo 726465200. A mám tu první telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hajková z Výšov.
0: Ano.
1: Žála bych si popřát Jarce Řehovkové do Náměště k narozeninám. Tam má krásný věk.
0: Dobře, paní Mirko, a tak mě povězte, co jí chcete popřát.
1: Chtěla bych jí popřát hodně štěstí, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, to už potřebujeme v našem věku. No a mnoho dalších spokojených let. Přeje to Mirka s manželem Milanem, Magda s Mikeškem a ještě Milan Musilu. Já přejeme i ty její kočičce, ať je zdravá.
0: Dobře, tak my taky samozřejmě blahopřejeme hlavně k těm narozeninám, ať ti všechno vychází a ať zdraví slouží, to je to nejdůležitější. Takže za chviličku písnička, mějte se hezky, nashledanou, protože já samozřejmě přidám další přání. No a to první je pro jednu členku našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Je to paní Květoslava Růžičková z Lovčiček a slaví krásné 83. narozeniny. Tak paní Květuško, já vám přeji za nás, za všechny rozhlasáky všechno nejlepší. Vy patříte k našim stálým dlouholetým posluchačkám, takže všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A já tu mám pro vás samozřejmě i další přání. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let. Ještě jednou hodně zdravíčka a ať ji potěší pěkná písnička. Tak to vám, paní Květuško, za celou rodinu přeje dcera Milena ze Sokolnic. Tak dvě krásná přání pro paní Květu. A je tu ještě jedno. Právě dnes se dožívá krásných kulatých a já bych dodala ještě úctyhodných let, cituji, naše kamarádka Hermínka Hotová z Pohořelic. Za Hermínkou s plnou náručí květů pospícháme a plnou náruč zdraví, štěstí a lásky posíláme. Ať tu s námi bez zdraví oslavíš těch svých šťastných 100 let. A to ti ze srdce přejí Ivan a Věra Fráňovi a Zdena a Milan Kavkovi. Tak paní Hotové, k úctyhodným 90. nám taky přání všeho nejlepšího od nás. No a teď už krásná písnička, kterou zahrají Žadoviáci.

0: to byl krásný holčík, holuběnka pana Jiřího Smoška. No a v tuto chvíli už zdravím na Slovenské Záhory do Smolinského pana Milana. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás aj vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov rozhlasu. Prosil bych o zahrajte piesničky pro oslávenca a kamaráda Vladimíra Okasu zo Smolinského, ktorý dnes oslavuje krásnych a požehnaných 78 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Prajú mu to dcery Martina a Renátka s rodinami, brat Marian a rodina Jurkovičová a všetci kamaráti, ktorí ho poznajú. Ďakujem, pani Slabáková, niekedy nasledanou.
0: Budeme sa tešiť, pane Milane, zase naslyšenou. Tak a teď už mám u telefonu oslavenkyni, včerejší oslavenkyni. Je to paní Bětka Svobodová z Petrova. A jak jsem se dověděl od vás, paní Bětuško, včera jste slavila 91. narozeniny. Tak ještě jednou i od nás, tady od Borka a mě, přání všeho nejlepšího. No a teď už vy, komu byste chtěla poděkovat asi za všechna ta přání, která k vám včera dorazila.
2: Ano, já vás zdravím. Já bych se chtěla všem poděkovat, protože nemůžu všech jmenovat, bylo je hodně. Jestli mě přáli tady od vás, osobně, co došli, po telefonu a tak bylo jich a opravdu moc. Moc jim všem děkuju a snad jim potom všechno chci ještě oplatit. A chtěla bych ještě poslat pozdrav a písničku Mirkovi z Bánova, kterému chci poděkovat za všechno, které mě teda přál aj tak, a jejímu bratrovi Peťovi, který v loni s kapelou došli mě zahrát také překvapení.
0: Ano, pod okno přímo.
2: A ne, tam, jak jsme měli oslavu.
0: Aha.
2: A kapelníkovi, Peťovi, Potěšilovi bych chtěla poděkovat a muzikantovi, Koželovi, Zdenkovi a hlavně Mírkovému bratrovi Peťovi, který s Mírkem to asi všecko
0: zorganizoval, domluvil.
2: Ano. Tak jim přeju všecko, posílám jim pozdrav a děkuju jim ještě až včil za tu písničku a písničku potom posílám od vás a jim.
0: Dobře.
2: A ještě tomu Peťovi bych chtěla popřát také všecko nejlepší, děkuju mu za přání a chtěla bych jejímu synáčkovi, který měl včera svátek, Matouškovi, aby měl z něho radost, aby mu dělal on radost, aby se měli rádi a byl takový muzikant.
0: Výborně, paní Bětko, aby se v životě dařilo. Dobře. Tak jo.
2: A všetkým ještě moc, moc děkuju a budu se snažit všetkým to oplatit. A aj vám, paní Slabáková,
0: paní Bětuško,
2: děkuju. A ještě jenom tak, paní Ostré, také za všecko děkuju.
0: No samozřejmě, vyřídíme Jiřince všechno, nebojte.
2: A nashledanou.
0: Tak to byla paní Bětka a já přidám ještě další přání, které k nám poslala paní Marta píše. Dnes slaví 79. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Václav Navrátil z Uničova, z Unčovic, pardon, u Litovle. Pradědeček Václav Navrátil z Unčovic u Litovle. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a taky hodně úspěchu v práci na zahrádce. A to vám, pane Václave, z celého srdce přeje manželka Marie, taky dcery Monika a Marta, vnoučata Pepa, Tereska, Filda a Heduš. Tak přání všeho nejlepšího i od nás a teď už Hanačka z Břestu a úsměv za úsměv.

0: Tak to byla Hanačka z Břestu a já už zdravím do Viničných Šumic paní Jiřinku Křižovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Já mám takové přání. V těchto dnech slaví své krásné narozeniny paní učitelka Květa Koláčková, rozená Gurková z Viničných Šumic. Celý svůj život jako profesní učila na základní 9leté škole v Pozořicích, kde si ji velmi považovali. A já jí přeju, aby zdravíčko už nezlobilo, spokojenost a pohodu, a doufám, že se brzy zase sejdeme. My jsme čtyři tady spolužačky, čtyři kamarádky, které se scházíme pravidelně. A takže doufám, že se brzy zase sejdeme. Tak za všechny, jo?
0: Ano.
1: Spolužačky a kamarádky, Jarka, Hedvička a Jiška.
0: Dobře.
1: Já vám děkuji, paní Slabáková, za písničku. A mějte se hezky.
0: Rádo se stalo, paní Jiřingo, vy se mějte taky moc hezky. No a teď už další přání. Zahrajte paní Darině Krejči z Mikulova k dnešnímu svátku. Hodně pohody a zdraví přejí manžel a synové. No a 85. narozeniny, jak čtu v dalším dopisu, slaví dnes naše maminka, babička a prababička, paní Ivana Imrichová z Břeclavy. My všichni chceme jí dnes přát, za lásku a obětavost děkovat. K tomu, ať slouží hlavně zdravíčko, buď s námi ještě spoustu let, naše milá babičko. Blahopřejí obě dcery s rodinami, 6 vnoučat a 9 pravnoučat. No a s dalším písničkou je tu připravený Bron, doprovodí Věrku Příkazkou a je to krásná známá lidová Lásko, Bože lásko.
2: Český rozhlas Brno.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Tak jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Kaňovou z Návojné. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás všetky zdravím aj s manželem a chtěli bychom potřát za všetky tady valachy z tohoto našeho kraja Závrského, paní Kozubíkovej, naší tetičce stáste, která oslavila 19. září 91 roku. A tak bychom jej chtěli potřát všetci valači, kteří tady jsme, hodně zdraví, božího požehnání, ochrany Panny Marie, ať má pořád takovou radostnou a veselou mysl.
3: Máme ji moc rádi.
1: No to je krásné. Takže my vás zdravíme, děkujeme za krásné přání, kterým se určitě potěšili. Tak doufám, že potěší i písnička. Tak se mějte hezky, zdravíme na Valachy.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou. No a z Veverské Bytýšky volá paní Liba. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ivanko. Já vás zdravím moc, už šťastná, že jste. A potřebovala bych zahrát 95. nám. Dnes má Eva Aujeská z Brna. A chtěla bych pěknou nějakou písničku. Moc vám děkuji a zdravím vás všechny v rozhlasu.
1: Tak, paní Libo, trošku zvesela, my tu písničku pošleme i vám, paní Aujeské. Taky moc
4: no,
1: blahopřejeme.
4: Ona už moc nechce.
1: No jo, no to roky. Je, to už je hodně leta, pokud člověk není trochu lepší. Dobře, paní Libo, rádi
4: ale
1: zahrajeme.
4: Ale písnička ji potěší.
1: A rozveselí, protože je veselá.
4: Ano.
1: Tak se mějte hezky, naschledanou. No, a svátek dnes, přátelé, slaví také Darinka Řiháková, naše dlouholetá kamarádka. Takže, Dary, jestli posloucháš, tak za nás, za všechny tvé dlouholeté kamarády ti přejí jen to nej, taky hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky. A napsala taky paní Lidka, píše, dnes se koná v Mikulčicích setkání spolužáků, ročník 1949, a jelikož se nemohu zúčastnit tohoto setkání, přeji všem spolužákům příjemnou a tružnou besedu se vzpomínkami na naše školní léta. Věřte, že jsem v duchu s vámi. Tož někdy příště se bude těšit Lidka z Medlova, rozená Kotásková. Tak to je opravdu smůla, paní Lidko, že se nemůžete zúčastnit, ale určitě, jestli to někdo z vašich spolužáků slyší, tak vám pošle určitě fotografie. No a ještě bych chtěla tu následující písničku poslat do domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova panu Josefu Macíkovi. Pane Josefe, já hrozně děkuju za ta krásná slova. Posílám písničku, no a taky přeji hlavně štěstí a taky pohodu, ať se vám daří. No a teď už moje milé premilené jahody.

0: No a v tuto chvíli už má slovo pan František z Frýdku Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Já i s manželkou vás hodně, hodně pozdravujem. Jsme šťastní, že jste se nám vrátila do éteru. A zdravím svou milovanou Jižní Moravu, kamarády, kamarádky od Lanžota přes Pavlovice, Dolní Dunajovice do Hrušovanu Brna a rodiny v Uhřících. A já bych chtěl tuto písničku věnovat dvěma krásným děvčatům z Českého rozhlasu. No, chtěl bych jim popřát štěstí, zdraví, zdraví, zdraví a pohodu. A je to paní Marcelka Vandrová a paní Ivanka Slabáková. Děkuji.
0: Tak já za Marcelku a za sebe děkuji za ta krásná slova, pane Františku. Písnička bude i pro vás. Zdravím i vaši paní. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a ještě pan František Palác Valče dostane slovo. Dobrý den.
2: Zdravím, zdravím posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín. A i když tam mám poslaný sice dopis, ale sichr je sichr, takže k narození nám své švagrové Jiřině Palátové z Valče bude slavit, dneska má teda narození 70 roku kulatiny, budeme to slavit v sobotu. Dále bych chtěl k uplynulým narozeninám Pavlovi Valovi, mladšímu z Valče, ten měl narozený v sobotu, jsme slavili, takže taky všechno nejlepší dodatečně ještě jednou a jeho rodičům, kteří se o všechno postarali, včetně pouštění a tak dále, Marcele a Pavlovi staršímu. A dále bych chtěl k narozeninám té Jarce Řehořskové do Náměště, je to moje kamarádka, přeji všechno nejlepší, a ty všechno, jak to mám říct, ať ti všechno slouží, má velikánské potíže se zrakem, takže zvládá to všechno celé roky a samozřejmě Kocourovi pozdravení a všem jejím známým a přátelům, kteří přijdou určitě k ní na oslavu. Takže František Palác děkuje a mějte se všichni moc pěkně a hodně zdravíčka všem.
0: No pane Františku, ještě, že jste zavolal, dopis zatím nedošel.
2: No takže jsem včera odeslal,
0: no,
2: jo?
0: No tak to jste odeslal hodně pozdě.
2: No,
0: výborně,
2: tak, nejde.
0: Výborně, tak teď už se to všechno napravil. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a to další blahopřání poputuje do Jamolic. Tam včera oslavil 85. narozeniny náš dlouholetý kamarád Jirka Becha. No a já bych ti, Jirko, chtěla nejen za sebe, ale samozřejmě za celou tvoji rodinku popřát. Hlavně moc a moc zdraví, spoustu štěstí, pohody a také ještě hodně radosti z tvého koníčka a sice poštovních holubů. Tak ať ti to dobře létá a jinak, Jiří, všechno nejlepší a lovu

0: To byl soubor svatohorských trubačů, který v této písničce doprovodil Janu Janoškovou a Jardu Snopka. Ovšem v tuto chvíli už má slovo paní Helenka Stýnce. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a všechny zaměstnance tohoto rádia. A já bych chtěla poslat poděkování do Břeclavské nemocnice na infekční oddělení, kde jsem byla hospitalizována v červenci, ale bohužel jsem se nemohla dovolat, což se mě většinou vždycky podaří některý den i dvakrát. A teďka nic, ale to nevadí. Konečně jsem se dovolala, tak já bych chtěla na toto infekční oddělení poděkovat všem, co tam pracují, od pana primáře Fuchsa až po poslední uklizečku. Vždycky tam bylo čisto a v pohodě, opatrování jako pacientů vždycky bylo perfektní a péče o ně. Takže bych jim chtěla poděkovat. A...
0: No a my už vám přejeme, paní Helenko, hlavně, aby zdravíčko sloužilo.
1: Ano. A ještě bych chtěla popřát, 7. září měl náš syn Standa 50 roků a dneska má 5 roků naše nejmladší vnučka Faninka Strmisková Stvrdonic, takže jí také.
0: Ano.
1: Už ukazovala, že včera jí byly ještě 4 roky, ale dneska už bude mě těch 5 roků. Už bude sedět na židličkách, kde jsou předškoláci.
0: No, dobře. Dobře, tak to je radost, paní Helenko. No. A je to všechno?
1: Další vnučku máme, která chodí do první třídy v Brně na Antonínské a to se tam také líbí.
0: No, tak
1: takže nelíbilo se jí jenom ve školce, ale i ve škole, takže je to dobrý.
0: No, tak to takže je důležité.
1: Takže děkuju vám za vyřízení a držím všem sestřičkem a tak pálce, protože ta jejich práce opravdu není jednoduchá, je velice náročná.
0: Všichni s tím máme své zkušenosti. Dobře, tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: No a komu bude přát pan Mirek Čaňo z Březové? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás vám všechny zdravím a dnes bych chtěl poslat krásnou písničku do Vlčnova, kde slaví svoje narozeniny náš svat, pan Antonín Pavelka, a také slaví své narozeniny náš nejmladší vnuk Jakub Pavelka, tak oběma přejeme všechno nejlepší zdraví, štěstí, lásku, božího požehnání. Tondovi ať dává na sebe pozor a Jakubovi, ať ho poslouchají rodiče. Děkuju, Mirek a babička Mirka.
0: Dobře, zdravíme pana Mirka i babičku Mirku. Mějte se hezky, naschledanou. A teď jsem tu objevila mail, který k nám poslal Jaroušek Wolf z Otnic, píše: Milá paní Květoružičková z Lovčiček, dovolte mi, abych vám z celého srdce popřál k vašim krásným 83. narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, klid, pohodu a mnoho dalších krásných let. Přeji vám, aby každý nový den přinesl něco hezkého, co vás potěší, zahřeje u srdíčka a vykouzlí vám úsměv na tváři. Ať máte stále kolem sebe své blízké, přátele a hodné lidi, kteří vás mají rádi a na které se můžete vždycky spolehnout. 83 let je krásný kus života, plný vzpomínek, příběhů a prožitých chvil. Přeji vám, aby těch krásných chvil ještě přibývalo a abyste se mohla těšit z každého dne, který je před vámi. Užijte si dnešní narozeninový den co nejkrásněji, v radosti, pohodě a mezi lidmi, kteří vám přejí jen to nejlepší. Z celého srdce vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, váš Jarda z Otnic. No, Jaroušku, krásné přání. No a v Uhřicích se dnes dožívá kulatých 70 let bratr Karel Řezáč, dlouholetý člen tamního sboru dobrovolných hasičů a taky nositel hrdého titulu zasloužilý hasič. Především hodně zdraví, pohody a taky životního elánu do dalších let. Tak to vám, pane Řezáči, za všechny vaše kolegy přeje sdružení, okresní sdružení hasičů Kroměříž a ještě do třetice. 69. narozeniny dnes slaví paní Jarmila Gasnárková z Břeclavy. A tady je přání. Milá Jaruško, štěstíčko a zdravíčko, v životě jen sluníčko, lásku, radost a pohodu ti k narozeninám přejí a na tvé zdraví připíjejí přátelé Zdeňka, Toník, Boženka, Viktor a Miluška. No a teď už mistříňanka, já ti povím.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tuhle svižnou a veselou polku jste si poslechli v podání mistříňanky a teď už má slovo paní Blanka, kterou zdravím tady z Brna do Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát panu Milanu Valouškovi, taky je z Brna, a přeje mu hodně zdraví a božího požehnání celá rodina.
0: Dobře, tak mi rádi pošleme písničku.
1: Potom přeju všem, nikdo nepřeje, aby byli taky šťastní a veselí.
0: Dobře, tak jo, tak se mějte hezky.
1: Naschledanou.
0: Tak doufám, že i paní Blanka bude šťastná a veselá. Ale teď už jsou tu poslední dvě přání. Prosíme o písničku pro naši sousedku, paní Mariško Havlíčkovou, k jejím 85. narozeninám, které slaví právě dnes. Všichni obyvatelé domu s pečovatelskou službou ve Velké Býteší přejí hodně zdraví, štěstí a taky spokojenosti do dalších let. Přání posílají manželé Novotní. My zdravíme paní Marušku Havlíčkovou taky k 85. narozeninám. Blahopřejeme. No a v dalším dopisu, tedy v tom posledním, je blahopřání k 80. narozeninám paní Věře Bernatové z Božic u Znojma. Milá maminko, babičko, papko, 80 let je nádherný věk a ty na to všechno znáš ten nejlepší lék. S úsměvem na tváři svět kolem řídíš, ke zprávám každý večer úřadovat chodíš. Naše i světové politiky znáš, následně školení každému dáš. Co je potřeba, to si s přehledem zařídíš a svou energií nás všechny nakazíš. Hodně, hodně zdraví, elánu a každodenní radosti ze života ti přeje celá rodina a taky sousedé. A všichni paní Věrko vzkazují, máme tě rádi. Krásná přání a teď krásná písnička v podání Stříbrňa.

to byla krásná písnička, kterou složil a otextoval Toníček Pernička a jak jsem říkala, zahrála dechová hudba Stříbrňanka. A to taky byla, přátelé, poslední písnička polední Moravy krásné země. Já bych vám chtěla poděkovat, že posloucháte, chtěla bych popřát krásné pohodové odpoledne a nezapomeňte, že krátce po 18. hodině se budu těšit na slyšenou. A teď už jehlička a žadovjáci.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Potravinářská inspekce včera zavřela pobočku Billy v ulici Stránského v Brně. Vyskytli se tam hlodavci. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. V areálu fakultní nemocnice Brno je druhá vernisáž cyklu Ve zdraví i v nemoci. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Státní zemědělská a potravinářská inspekce včera uzavřela prodejnu Billa v ulici Stránského v Brně Žabovřeskách. Kontroloři tam našli stopy trusu hlodavců a také nedostatečné zajištění proti pronikání škůdců. Dalším důvodem je poškození stropu. Prodejna zatím zůstává mimo provoz. Minulý týden inspektoři také uzavřeli kuchyni restaurace Victoria ve Znojmě.
3: Kontrola v kuchyni pivovarské restaurace například našla plíseň. Ta se vyskytovala na výrobních či chladících zařízeních a na stropě. Důvodem uzavření jsou i poškození stěn a stropu, rezivé police a regály nebo špatné hygienické podmínky na toaletách. Podle inspekce je kuchyně zatím mimo provoz. Zbytek provozovny jako celku zůstává otevřený. Jakub Holler, Český rozhlas.
1: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Město Kroměříž a obec Zdounky by mohla spojovat nová cyklostezka. Zástupci obcí na trase se shodli na zpracování studie, která bude obsahovat přesný návrh trasy. Ta by měla kopírovat železniční trať Kroměříž z Borovice. Projednání záměru s dotčenými orgány, včetně správy železnic, výpis dotčených pozemků, fotodokumentaci a vizualizaci možného vedení trasy cyklostezky. V brněnských Bohunicích v areálu fakultní nemocnice je dnes druhá vernisáž cyklu Ve zdraví i v nemoci. Návštěvníci se na komentované prohlídce dozví informace o areálu s poválečnými stavbami nebo o vztahu architektury, umění a péče o zdraví. Na vernisáži tentokrát umělkyně Lucie Rosenfeldová představí svoje dílo, které zobrazuje dvě sochy matek s dětmi.
5: Místo těch informačních cedulí jsou tam transparentní plexiskla, na kterých je natištěná taková koláž, která se sestává z těch fotek dvou žen s dětma, a do toho jsou tam právě ty optické iluze a nějaké prvky z toho prostředí, ve kterém se ty sochy přirozeně nacházely.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme proměnlivou, převážně větší oblačnost, místy se objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. U Kývalky na kilometru 182 zabrali silničáři pravý pruh. Zdržíte se kolem 10 minut. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste v každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci, takže říká dneska jsme unavení, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace nebo takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčnej a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba

0: a disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
1: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
0: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít tý, s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem, moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Rousínově na Vyškovsku žila zvířata i děti v nevyhovujících hygienických podmínkách. Provoz mezi Třebíčí a Vladislaví omezí stavba nového mostu. Svatoanenská nemocnice v Brně pořídila elektrickou sanitku. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a teploty do 18 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Téměř 30 psů a koček žilo v jednom z domů v Rousínově na Vyškovsku v nevyhovujících hygienických podmínkách. Zvířata byla podvyživená, silně zablešená. Chovatel je po kontrole veterinářů předal do zvířecích útulků, kde jim zajistí potřebnou péči. V domě zároveň žili i děti. Kvůli tomu policie kontaktovala také orgán sociálně právní ochrany dětí. Další podrobnosti doplňuje mluvčí policie Andrá Cejnková.
4: Co se týká nějaké trestně právní kvalifikace, tak aktuálně lze hovořit o chovu zvířat v nevhodných podmínkách a samozřejmě ohrožení výchovy dítěte. Nicméně vše je ještě v prověřování, takže další informace poskytneme později.
2: Stavebníci začali s přípravou rozšíření hlavní silnice mezi Třebíčí a Vladislaví. Kvůli stavbě nového železničního mostu zavřou polovinu vozovky a jezdit se tam bude do začátku listopadu k Jivadlově. Vznikne tam i nový propustek. Po rozšíření by měla být silnice bezpečnější, vysvětluje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rídl.
5: Zároveň u odbočky na Ptáčov vybudujeme samostatný odbočovací pruh. Upravíme také křižovatku na Hostákov. V závěrečné části u nádraží Vladislav vznikne připojovací pruh budoucí mimo úrovňové křižovatky Vladislav Západ, čímž se stavba plynule napojí na připravovaný projekt obchvatu Vladislavy.
2: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká její mluvčí Jiří Erlebach.
6: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky těžší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
2: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebuje stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
7: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme proměnlivou, převážně větší oblačnost, místy se objeví přeháňky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky. Zdržení na 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré odpoledne, vážení přátelé, mám milé dariny, všecko nejlepší ke jmeninám a máte-li narozeniny, taktéž gratuluju a přeju zdraví, štěstí, lásku a radost ze života. Mimochodem, narozeniny, slavíte-li je, slavíte společně s hercem, dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem Arnoštem Goldflamem, který má dnes kulatých 80. Na dálku přeju dvojnásob toho všeho, co jsem poslal všem oslavujícím. Ale teď 5 minut po 14. hodině otvírám dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitančík a to dobré odpoledne přeju všem, i těm ospalejším. Ospalejší zmiňuju proto, že i v Brně se našlo dost těch, kteří od brzkých ranních hodin čekali před budovou Národní banky ve frontě na 5000 se speciálním přítiskem. Tu cestu, kterou jste vážili, doufám, nebyla zbytečná. Doufám, že už ji máte. A teď už máte dobré odpoledne. Za chvíli o počasí.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dnes je úterý 22. září 2026 a dnes vlastně naposledy letos platí to, že ta světlá část dne je o něco delší než ta tmavá, tedy že den je delší než noc. Říkám to i proto, abyste věděli, že zítra začíná podzim a tím pádem se není co divit ani aktuálním teplotám na území Jižní Moravy. Ale jaké jsou, to nám řekne podrobně Mojmír Martan na obvyklém meteorologickém místě. Dobré odpoledne, Mojmíre.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme teploty na Jižní Moravě?
2: Tak většinou se teploty pohybují mezi 12 a 16 stupni, ale v Diakovicích na Znojemsku tam je teplota 17,5 stupně, nejchladněji potom v těch nejvyšších polohách kraje, v těch nadmořských výškách na 600 metrů jsou teploty i lehounce pod desítkou. No a po celém kraji máme takovou proměnlivou oblačnost, nejméně je momentálně na některých místech Znojemska, tam svítí i více slunce, a přeháníky se vyskytují hlavně na Tišnovsku, Rosicku, Brněnsku, ale také na Vyškovsku nebo Hodonínsku.
1: Myslím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je dost těch, kteří teď vzpomínají na ty letní čtyřicítky. Dnes odpoledne se asi přes dvacítku nepřehoupneme, že?
2: Nepřehoupneme, mělo by to být do těch 18 stupňů.
1: A jaká bude noc na zítřek, tedy na středu 23., tedy na ten první podzimní den?
2: Tak na noc se na mnoha místech oblačnost zmenší, takže bude polejasno nebo jasno, jen výjimečně může být přechodně oblačnosti více. Ráno se mohou ojediněle vytvořit mlhy v oblasti Blíh Karpat, mohou ještě v té první části noci doznívat slabé přeháňky. No a noc bude chladná, 9 až 6 stupňů, nejnižší ranní teploty, v údolích to mohou být i 4 stupně. Mírný severozápadní vítr bude v průběhu noci slábnout.
1: Zítřejší brněnský Úsvit nastane v 6 hodin a 40 minut středoevropského letního času, západ potom v 18 hodin 52 minuty. A po celý první podzimní den, tedy zítřek, bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké počasí bude zítra?
2: Tak zítra ráno bude teda oblačnosti nejméně, v průběhu dne postupně polojasno až oblačno, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přeháňky, večer se oblačnost přechodně zmenší, no a odpoledne bude o něco tepleji než dnes, 17 až 20 stupňů. Ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní nebo severní vítr.
1: A čtvrtek a pátek bude ve stejném duchu, tedy počasí bude ve stejném duchu?
2: Čtvrtek bude zase horší, co se týče oblačnosti. Bude velká oblačnost, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy a od západu budou postupovat už během rána dopoledne přes většinu území přeháňky nebo občasný déšť. Večer potom čekáme ustávání srážek a místy i částečné zmenšování oblačnosti. 7 až 4 stupně budou čtvrteční ranní minima a 15 až 19 ty odpolední maxima. Foukat bude slabý proměnlivý, v průběhu dne se potom rozfouká mírný severozápadní nebo západní vítr. Pátek ten by měl být oblačný a zatažený s možností lokálních přeháněk, ale občas může být i přechodně polojasná obloha. 10 až 6 stupňů ráno, 15 až 19 stupňů v těch odpoledních hodinách.
1: Meteorolog Mojmír Martan z brněnské pobočky ČHMÚ vám řekl, jaké počasí nás čeká do konce pracovního týdne. A já říkám, vítej podzime. Za 3 měsíce sice začnou znovu dny být trošku delší, ale my si ještě chvilku budeme muset počkat. Mějte se hezky, Mojmíre, a naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Zdravím také všechny, kteří už dnes vystřídali, tak trošku vystřídali styl oblečení. Tedy už nikoli jen kraťasy, ale i dlouhé kalhoty. Zítra ráno po 6. hodině začíná podzim.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Zřejmě jedna z nejznámějších domácích takzvaných seriálovek. To je písnička, kterou vám zaspívali jak Hana Zagorová, tak Petr Kotwald i Standa Hložek. Můj čas znáte ze sanitky. Ale teď, 6 minut před 2:30, pár pozvánek na vlně Českého rozhlasu Brno. Nechte mě být, jaká jsem. Takový název nese výstava, která přibližuje životní příběh Anny Frankové. Vernisáž téhle putovní výstavy se koná právě dnes, tedy 22. září, v Červeném kostele v Brně v 17 hodin. K vidění pak bude do 23. října. Kromě vlastního obsahu je zajímavá tato výstava také tím, že návštěvníky jí provedou proškolení žáci Evangelického gymnázia a Základní školy Brno. No a dnes, tedy v úterý 22. se koná taky přednáška ženské umění v jehle a niti. Josef Mánes, vyšívačky a vyšívaný prapor pro Blansko, na kterou vás tímto zve brněnská pobočka Institutu paměti národa. Slovo bude od dnešní 18. hodiny mít Pavla Machalíková z Ústavu dějin umění Akademie věd a avizuje, že se zaměří na to, zda Mánes nějak posunul vnímání výšivky a také na otázku dobového vztahu k vyšívání. A ještě doplním adresu Institutu paměti národa v Brně. Najdete jej v Radnické ulici číslo 10. No a do třetice ještě pozvánka směrem houby. Ve Znojemské Alšovce dnes začíná tradiční podzimní výstava Živé houby. Představí více než 300 druhů hub ze širšího znojemského regionu. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout čerstvě nazbírané exempláře, které já vám teda budu závidět, poznat běžné i méně známé druhy a dozvědět se více o rozmanitosti hub na Znojemsku. Výstavu doplní série takzvaných roll-upů Houbařský rok na Znojemsku, která vychází ze stejnojmenné knihy, vydané Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Na tuhle výstavu se tam budete moci vypravit až do čtvrtka 24. září.
1: Edův zvonek.
2: 4 borci hrajou golf. U čtvrtý džuzny se dají do hantecu. První hlásí. Pánovi, nemáte vůbec tušimice, co jsem musel sfachčit, aby jsem mohl teďka o víkendu vyrazit na golf. Musel jsem slíbit své staré, že příští víkend vymalujeme celý barák. Druhé na to ševeli. To nic není. Já jsem musel své bytné hodit v slibotechnu, že příští týden nechám sfachčit na zahradě u bazéna novou terasu. Třetí na to hantýruje. Chlapi, kam se na mě oba hrabete? To já jsem musel staruše slíbit novodurovou kuchyňu. A tak do, k tý pátý džuzně, když jim najednou blikne, že čtvrté kořeň neřekl ani sloveso. A tak se optajo, a co jsi musel udělat ty, abys mohl s náma na golf? Borci, já jsem jenom nastavil budík na 17:30. Když přestal vyzvánět, tak jsem se otočil na staro a hodil tázadlo golf nebo sex. A ona na to, nezapomeň si svetr.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Před malou chvilkou bylo 14:30, posloucháte Český rozhlas Brno a já bych řekl, že v našem dobrém odpoledni pro vás máme dobrou zprávu. Další vesnice na území Moravského krasu bude mít novou kanalizaci a čistírnu. Vavřinec se zhruba 900 obyvatel tím přispěje k čistějšímu podzemí chráněné oblasti. Jde o první moravskou obec, která zlepší nakládání s odpadními vodami díky dotaci Ministerstva životního prostředí pro krasové oblasti. Investice ve Vavřinci přijde na 330 milionů korun. My teď máme ve studiu s podrobnostmi reportérku Alenu Hesovou. Dobré odpoledne, Aleno.
1: Hezké odpoledne.
0: Buď trošku podrobnější než já, řekni, co tedy vodohospodáři ve Vavřinci postaví.
1: No, nejzásadnější je čistírna odpadních vod. Stát bude doslova na zelené louce, nedaleko rybníka, směrem do místní části Suchdol. Já jsem tam dnes dopoledne byla a už jsou tam připravené bagry a nakladače, takže práce už brzy začnou a dělníci rozkopou taky ulice a silnice kvůli nové kanalizaci. Kdy ty práce skončí, tak to přibližuje tajemník místního svazku vodovodu a kanalizací Petr Ťoka.
2: Za 2 roky bude předaná stavba do provozování vodárenské akciové společnosti, která zahájí roční zkušební provoz. Po roční zkušební provozu bude provedena kolaudace. Myslím, že to rozsahu v podstatě je zde naprojektováno přes 12 km kanalizace a 1,5 km kanalizačních přípojek.
1: Obec doteď měla jen jednu kanalizaci. Některé novější domy měly domácí čističky, ty starší, kterých je většina, využívaly septiky. Ale část septiků měla podle vedení obce přepady, které tekly do jednotné kanalizace, kde se mísily s dešťovou vodou. Vybudovat nové kanalizační potrubí bude náročné, protože obec má 4 místní části, které leží poměrně daleko od sebe. Pak se ale místním uleví a ubyde jim starostí s domácími čistírnami i s vyvážením septiků.
0: Zmínili jsme, že obec využije dotaci Ministerstva životního prostředí na zlepšení čištění odpadních vod. Kolik peněz konkrétně na tenhle projekt ve Vavřinci přispělo?
1: Boskovický svazek vodovodu a kanalizací na ně dostal 222 milionů korun. Dalších 12 milionů přispěl Jihomoravský kraj. Jenom pro srovnání ty celkové náklady 330 milionů odpovídají zhruba 16 ročním rozpočtům Vavřince. Jeho zastupitelé začali celou investici řešit zhruba před 7,5 lety. Čistírna by měla bez problému zvládnout čistit odpadní vodu pro skoro 1000 lidí. Oceňuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny. Nevyčištěná voda teď ničí krápníky v podzemí. Přímo v katastru Vavřince je vstup do punkevní jeskyní a taky do kateřinské nebo amatérské jeskyně.
0: Jaké další obce v Moravském krasu chystají novou kanalizaci?
1: Jako nejihomoravský vlastně ten kras.
0: No tak jasně je, ale oficiální název je oficiální název. Já to nebudu v žádném případě napadat.
1: Tak, můžu zmínit třeba Kotvrdovice, kde vodárny připravují výběrové řízení na stavbu. Z obce tam teče voda do Rudického propadání. Projektuje se taky nová kanalizace v Holštejně. Za měsíc začnou práce na připojení Habrůvky na čistírnu odpadních vod ve Křtinách. Její kapacitu musí vodohospodáři taky posílit. Svazek vodovodu a kanalizací využívá různé dotace, aby ty mnohamilionové projekty zvládla zaplatit. Pokud jde o dotační program pro Český a Moravský kras, tak v něm Ministerstvo životního prostředí rozdělilo 1 miliardu korun. Peníze mohly obce použít taky na projektování a i tuhle možnost někteří starostové v Moravském krasu využili.
0: Díky reportérce Aleně Hesové známe detaily o stavbě nové čistírny odpadních vod a kanalizace ve Vavřinci v Moravském krasu. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: Krásné odpoledne a naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Kdy ta písnička začínala, už jste měli volat, protože signál v našem vysílání, který vám připomněl to, že v září slaví Český rozhlas Brno 102 roky, tedy svoje narozeniny, tak ten odezněl taky. A kdo byl nejrychlejší? Josef, vítám ho na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Josefe, ta knížka, kterou jste tímto okamžikem vyhrál, tedy Temné letopisy moravské, signované jak Michalem Jisteníkem, tak autory, je pro vás, nebo to bude připravený dárek pro někoho?
1: No, bude to pro mě, já to sleduju.
0: Jste pravidelným posluchačem našeho vysílání?
1: Ano, každý den, od rána do večera.
0: Nenecháte si ujít ani Temné letopisy moravské? No tak v tom případě jsem nesmírně rád a děkuji vám za poslech. A ještě mi řekněte, co vy vzkážete světu, až vám bude 102.
1: No, světu by vzkázal, aby neubylo násilí, bez násilí a válek.
0: Já bych byl na tom asi podobně. Já vám moc krát děkuju za to, že posloucháte pravidelně. Děkuju za to, že jste ochoten utratit peníze i za telefonát. No a už k vám míří i kniha Temné letopisy moravské. Mějte se hezky, Josefe, a přeju vám krásný podzim. Zítra s ním začínáme.
1: Jo, děkuju taky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brněnské teplárny zahajují kvůli očekávanému ochlazení letošní topnou sezónu. Jihozápadní obchvat Uherského Hradiště se nenapojí na Průmyslovou ulici. Lidé v Brně se na dní oprav naučí, jak prodloužit životnost běžných věcí. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesnout k 6 stupňům.
3: Předchozí topná sezóna odstartovala o dva dny dříve než tato. Podle vedení tepláren bude mít v této sezóně významnou roli nový zdroj na biomasu na provozu Brno Sever. Jeho vybudování stálo téměř 2,5 miliardy korun. Využívá dřevní štěpku a tím snižuje závislost domácností na vytápění plynem. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Vedení Kunovic na Uherskohradisku včera na veřejné prezentaci představilo technickou studii napojení na obchvat 1/50. Studie řeší finální podobu dopravního napojení Kunovic a Uherského Hradiště na hlavní tah z Brna na Slovensko. Nová napojení by měla výrazně odlehčit dopravě v obou městech.
4: V Kunovicích dojde k napojení ve směru od tamní průmyslové zóny. V Uherském Hradišti došlo ke změně. Jeho západní obchvat města se nenapojí na Průmyslovou ulici, ale na nově vzniklou komunikací v ose se Solnou cestou. Pokračovat bude také k sídlišti Štěpnice a k nemocnici. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomořský Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraji valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. Návštěvníci Dne oprav si dnes odpoledne v centru VUT Tržnice na Zelném trhu v Brně můžou spravit staré a opotřebované věci. Vysoké učení technické a nadace Veronika pořádají akci v souvislosti s Evropským týdnem udržitelného rozvoje poprvé. S opravami oblečení nebo drobné elektroniky lidem pomůžou dobrovolníci z Univerzity třetího věku. Kromě oprav zájemci uvidí ukázky přeměny starého odpadu na nové výrobky nebo burzu šicích potřeb. Hlavní téma udržitelnosti přibližuje mluvčí univerzity Kamila Šmídková.
5: Udržitelnost není jen velké téma, které řešíme ve výzkumu nebo ve fungování univerzity. Týká se i úplně každodenních rozhodnutí. Když něco opravíme, znovu použijeme nebo předáme někomu dalšímu, prodloužíme tomu život a šetříme zdroje. Právě takové praktické příklady chceme prostřednictvím Dne oprav nabídnout i veřejnosti.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu pozorku za sjezdem na Židlochovice. Na kilometru 15,5 se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždí se pouze levým pruhem. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Teď už máme po 15. hodině. David Hasman vám znovu řekl, co je nového nejen na jižní Moravě. A vám, kteří posloucháte a jste správně naladěni, můžu v té další hodince našeho vysílání slíbit třeba řidičskou abeceru, tedy její další díl, taky návštěvu našeho regionálního stopaře, i to, co v učebnicích nebylo. Ale sám za sebe můžu slíbit i další kolo naší trefy. Telefonické soutěže, když telefonické, tak je důležité číslo 726 465 2000, jen co dospívá Jaroslav Uhlíř. A protože jako vždy i dnes vybíráte dvě ze čtyř otázkových témat, tak už dopředu hlásím, že ke knize Svět úžasné Báry vede ta cesta přes výběr ze čtveřice Brněnský Hantec, Vesmír, Jazykové zajímavosti a znalosti a rakouská gastronomie. Mimochodem ten Svět úžasné Báry, knihu, kterou zatím stále ještě držím ve svých rukou, ale může být už brzo vaše, tak tenhle svět můžete mít za dvě správné odpovědi, ale to už asi pravidelní soutěžící ví. Opakuju tedy, že chcete-li soutěžit o tuhle knížku která je plná humorných zamýšlení a postřehů z každodenního života, knížku Barbory Janečkové Vítové, musíte volat 726 465 2000 během nějakých dvou, maximálně tří minut.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vím, že mezi posluchači a posluchačkami Českého rozhlasu Brno je i pár takových, kteří by dokázali odpovědět na otázku, kterou si kladu během celé té písničky, která je za námi. Jestli to byla právě tahle skladba, v jejímž videoklipu na Fredíkovi, tedy Freddie Mercurym, přítomné dívky roztrhali tričko, anebo to byla nějaká jiná. No, není to soutěžní otázka naší dnešní trefy, takže toho raději nechám, ale možná mi o tom napíšete na mail. Raději se zeptám, jestli tam ještě pořád je náš posluchač, řidič, ale zároveň i čtenář Ota. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne, Borku, zdravím.
0: Já vás zdravím taky. Toho řidiče jsem si tam sunul podle hluku, který je okolo vás, ale nebojte, jste zrozumitelný. A to, že jste čtenář, to mi dochází, protože vám jde o knihu Svět úžasné Báry, kterou můžete v naší nastávající soutěži právě vyhrát. Je tu trefa, čas pro výběr dvou ze čtyř témat, no a potom ta minuta se dvěma otázkami. Vybíráte ze čtveřice brněnský Hantec, vesmír, jazykové zajímavosti a znalosti a rakouská gastronomie.
1: Tak, zkusím ten Hantec a tu, ten, to tam bylo ještě, jazykové znalosti.
0: Jazykové znalosti a zajímavosti. Je vybráno a minuta, která je před námi, značí dvě otázky. Dvě správné odpovědi pro vás značí knihu Barbory Janečkové Vítové s ilustracemi Kláry Karoly Svět úžasné Báry. Jdeme na to. Nejprve brněnský Hantec. Ptám se, co dělá brňák, které fifá, opakuju, brňák, které fifá, buď to kouří, nebo spí, nebo běží.
1: No, tak dáme to Cčko.
0: A teď k zajímavostem a znalostem z našeho jazyka. Nejvíce názvů dnů v týdnu je rodu mužského, ženského nebo středního? Máte od pondělka do neděle, že jo? Máte 7 názvů. A kterých je tam nejvíc? Ženských jmen, mužských nebo středních?
1: To je pěkné.
0: Že jo? Taky jsem si s tím dal práci. Podíval jsem se do kalendáře.
1: Takže ženské.
0: Říkáte ženského rodu. Minuta ano. Ještě neskončila, teď už ovšem ano, a s znalostmi všeobecnými jazykovými jste na tom dobře. Opravdu je to nejvíc ženských jmen, protože vezměme si to po pořádku, středa, sobota a neděle to jsou baby, ženy. Pondělí, úterý, střední rod, čtvrtek, pátek, rod mužský. Ovšem, brňák, které fifá, neběží, nekouří, ale spí. O to, mě to mrzí.
1: Mám se ještě co učit.
0: Tak zas někdy příště, třeba zítra, v další trefě, naslyšenou, i když ještě ne.
1: Naslyšenou.
0: Můžete mi oplatit svůj neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných znalostí.
1: Ne, nemám nic zachystaného, takže ne.
0: Další vstřícný posluchač a já za to moc krát děkuju. Naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Dobré odpoledne vám všem, kteří posloucháte. A aby bylo i bezpečnější, tak pro vás za chvilku něco budu mít. Za chvilku tady bude další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a milé posluchačky. Já si vždycky musím dávat pozor na to, že písnička už končí a že ten posuvný potenciometr zvaný šavle už je zase nahoře, abych nespíval i do éteru. Ono, ona Tereza Valdemara Matušky k tomu přímo sváděla. Ale to, co já vám teď vlastně chci říct, je trošku jiného ražení. Zrovna se dívám na zpravodajské servery a na jednom z nich mě zaujal titulek Hladový Australan řídil koleny a za volantem mazal bagel. Ejhle, jak to krásně souvisí. Teď si totiž s námi můžete v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno osvěžit pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si právě povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: I zítra vás čeká další řidičská abeceda. I zítra si o něčem povíme. Konkrétně o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. Ale abych se ještě na pár chvil vrátil k tomu už zmíněnému hladovému Australanovi. Tenhle chlapík z australského státu Queensland za to, že si mazal bagel při cestě a řídil koleny, dostal pokutu 1104 australské dolary, což je zhruba 16,5 tisíce korun. No to víte, takové věci se prostě prodraží.
1: Český rozhlas Brno.
0: Ale teď, něco málo před 15:30, bych vám rád řekl, že už za pár chvil bude čas dalšího živého vstupu našeho regionálního stopaře. Náš stopař Vojta Haleš se opět vydal objevovat Jižní Moravu. Dalo by se říct. Tak dobré odpoledne. U mikrofonu Borek Kapitánček a tohle je písnička v podání Marie Rotrové.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Brno. V našem dobrém odpoledni a dovolím si začít jednou otázkou. Poznáte strom podle listu? A co třeba keř? Jenže v Podyjí je těch dřevin trošku víc. A právě proto vznikla u Popic, nedaleko Znojma, obnovená naučná stezka dřeviny Podyjí. No a jak jsem říkal, že Vojta Halaš, náš regionální stopař, opět prozkoumává v uvozovkách Jižní Moravu, tak tuhle stezku se vydal prozkoumat právě i on, regionální stopař. Vojto, já přeju dobré odpoledne a rovnou se ptám, jak stezka vypadá a kolik dřevin si po cestě vlastně potkal.
2: Ahoj Borko, hezké odpoledne tobě i posluchačům z Popic. Tady mohou turisté nově poznávat desítky druhů stromů, keřů, ale třeba také lian, typických pro Podyjí. Správa Národního parku Podyjí tady obnovila původní popickou naučnou stezku a dala jí úplně nový název, naučná stezka dřeviny Podyjí. Na této trase mohou návštěvníci nalézt až 58 druhů dřevin. Nechybí mezi nimi velké lesní stromy, keře, ovocné dřeviny, ale také vináreva, která je pro Znojmo typická. Jednotlivá zastavení doplňují informační panely a také QR kódy a po jejich načtení se lidé dostanou k dalším informacím a mohou se o těch jednotlivých druzích dozvědět víc než jen to, co se vejde právě na ty informační tabule. A stezka slouží nejen turistům, jako jsem já, kteří se vydají tady na procházku Národním parkem, ale také školám.
1: No to jsem právě chtěl říct, že podle toho, jak popisuješ naučnou stezku dřeviny Podyjí, že to asi bude místo, takový cíl různých přírodovědných školních výletů. Ale taky mě zajímá, kolik se z toho po cestě dozvěděl a potkal si nějaké další putovníky?
2: No, dozvěděl jsem se toho víc než dost, teď ještě, abych si taky něco zapamatoval, že?
1: Yeah.
2: Jinak trochu jsem se divil, že na stezce není nějaké větší značení, ale ty dřeviny nebo ty sloupky jsou opravdu každých, dejme tomu 20-30 metrů, takže se opravdu není kde ztratit. No a zajímavé je i samotné provedení těch informačních tabulí u těch dřevin s QR kódy. Stojí na takových dřevěných sloupcích vyrobených z trnovníku akátu. Ten patří mezi invazivní druhy, které pracovníci parku v tomto území postupně odstranili. A dřevo z těch dříve pokácených stromů tak dostalo další využití přímo tady v Národním parku. No a co se týče lidí, tady trochu zklamu, protože kromě pána s pejskem, který nutno říct nešel úplně na naučnou stezku, spíš jen tak na procházku, jsem tady nepotkal ani živáčka. Ale rozhodně, jestli chcete vyrazit s dětmi, nebo jste stejně jako já podobně málo informovaní o keřech, jako je například, teď doufám, že to řeknu dobře, řešetlák počistivý, tak můžu tuto stezku jenom doporučit.
1: No, dědečku, babočka, admirál, dědečku, babočka, generál, vzpomínáš si, jo, na čem žije babočka, teď už ani nevím jaká, no. Takže já jsem rád, že ses ozval i s těmito přírodovědnými zajímavostmi z naučné stezky, no a to, že jsi tam byl osamocen, není divu, podle předpovědi počasí nás totiž čekají i dnes během odpoledne a na večer přehánky. Takže děkuji za informace našemu regionálnímu stopaři, byl to Vojta Halaš, který si prošel novou naučnou stezku v Popicích u Znojma a přeju dobré odpoledne.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vy, kteří posloucháte pravidelně dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, už asi tušíte, že teď vás chci vlastně jenom připravit na další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes se Martin Písařík zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, to se dozvíte už za pár chvil. Po písničkách, které vám zaspívají jak Pavel Didovič za chvíli, ale i Toto Kutuňo.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Když jsem se ve chvíli, kdy se nám přihlásil náš regionální stopař Vojta Halaš, zabýval i tím, co zaznělo v jednom českém filmu, konkrétně Adela ještě nevečeřela, tou babočkou generálem, tak to vlastně mělo svůj smysl, protože autorku toho, co jste slýchávali v tomhle filmu, uslyšíte za chvilku ještě jednou naživo. Naďa Konvalinková totiž bude po 16. hodině hostem dnešní Humoriády. Ano, 16. hodina už se přiblížila tak nejvíc, jak jen mohla. A já vám v závěru dnešního dobrého odpoledne musím ještě jednou popřát úspěšný den, ale není to definitivní rozloučení, protože ve 23 hodin na Prahu noční linky s vámi budu znovu. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, v noční lince si dnes budeme povídat o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Dobré odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Potravinářská inspekce včera zavřela pobočku Billy v ulici Stránského v Brně. Vyskytli se tam hlodavci. Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Moravská zemská knihovna v Brně představuje poslední přeložený román Milana Kundery. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Státní zemědělská a potravinářská inspekce včera uzavřela prodejnu Billa v ulici Stránského v Brně Žabovřeskách. Kontroloři tam našli stopy trusu hlodavců a také nedostatečné zajištění proti pronikání škůdců. Dalším důvodem je poškození stropu. Prodejna zatím zůstává mimo provoz. Minulý týden inspektoři také uzavřeli kuchyni restaurace Victoria ve Znojmě.
2: Kontrola v kuchyni pivovarské restaurace například našla plíseň. Ta se vyskytovala na výrobních či chladicích zařízeních a na stropě. Důvodem uzavření jsou i poškození stěn a stropu, rezivé police a regály nebo špatné hygienické podmínky na toaletách. Podle inspekce je kuchyně zatím mimo provoz. Zbytek provozovny jako celku zůstává otevřený. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzin byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 koruny za litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Překladatelka Anna Kareninová a autor doslovu Jakub Češka dnes v knihovně Milana Kundery, která je součástí Moravské zemské knihovny v Brně, představí čtenářům jeho poslední přeložený román. Kniha nese název Pomalost. Autorka překladu strávila letos v létě několik pracovních týdnů přímo ve Francii, kde čerpala atmosféru a nádech díla Kundery. Lidé si kromě české verze románu prohlédnou při komentované prohlídce všechna jeho světová vydání, jak popisuje mluvčí knihovny Anna Mrázová.
3: Knihovna Milana Kundery má v tomto ohledu výjimečné postavení, a to díky manželům Kunderovým, kteří vlastně už za svého života rozhodli o tom, že ať už Milanu Kunderovi kdekoliv ve světě vyjde dílo v jakémkoliv jazyce, vždy jedna jeho kopie musí doputovat právě do Moravské zemské knihovny.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už u exitu 182 popůvky skončila obnova vodorovného značení v pravém pruhu. Kolona se tak zase roztahuje dál do Brna k D2. Osobní auta se rozjíždějí, zůstává hlavně na více části rozdělená fronta kamionů v pravém pruhu. První část u odpočívky 9 křížů na kilometru 167. A na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tvoří kamiony kolonu v pravém pruhu hned za sjezdem na Židlochovice z kilometru 10. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
4: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, jak to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. Teď vidím, že jsi zralý na cvogám.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě okra.
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběd nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Ať to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštář a vybudím na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jít o prachy. Teď už prdí do holíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazník vás stavuje, tady je paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, já, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme,
9: děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
11: já to
10: nikdy přeče. To je ale ovečka, ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě,
10: je to beránek, beránek, no, můj dobu.
11: Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky.
11: Se korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, pa, pa,
10: takže
11: pa,
10: pa,
11: pa, pa, pa, pa, mě už to letí a já už letím. Pa, pa, pa, pa, pa, pa,
10: pa, pa, pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit,
11: ale
10: nebojte.
11: Jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme, tak se podíváme. Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič, je to?
12: No.
11: Jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
12: No, tak, ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
12: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvoupatroníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes páleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už dopolá ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? No. Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana, první republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: dobrý
1: halo.
5: Den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky a zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka, vy to děláte těžké.
1: No, to Pavle. Je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle,
1: no, tak jako to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti, no a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje? Na vás, dámy a páni, u rádia hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Vídi Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, bože na věřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: sluníčko
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
6: zdravím
1: den.
6: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam tam.

0: Pavlače, znáte to.
1: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
0: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
1: Značte pesimismus, prosím vás, značte pesimismus. No, pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
0: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
1: Ale...
0: No a to si dovedete představit ten provoz.
1: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
0: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
1: Já.
0: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
1: Jo.
0: A on mě vynes ven.
1: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
0: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
1: No.
0: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
1: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
0: A vy mi s tím pomůžete?
1: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
0: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
1: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
0: A kdo to natiskne?
1: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
2: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
2: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Registr vozidel brněnského magistrátu se po opravách vrací do plného provozu. Krajští zastupitelé schválili návrh dohody s Agelem o provozování nemocnic. V areálu fakultní nemocnice Brno je 2. vernisáž z cyklu Ve zdraví i v nemoci. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Registr řidičů a vozidel brněnského magistrátu se po více než měsíci znovu otevřel v plném provozu. Pracoviště v Kounicově ulici fungovalo v omezeném režimu poté, co budovy v polovině srpna do posilných deštích zatekla voda. Kvůli opravám musela být část přepážek dočasně přesunuta do náhradních prostor. Fungování registru během oprav přibližuje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
4: Voda poškodila 1/3 přepážek, tedy z 8 z 24. Ty jsme proto dočasně nahradili pracoviště v kancelářích ve stejné budově. Během omezeného režimu jsme dokázali zajistit všechny služby. U některých přepážek ale mohlo být vyřízení požadavku o něco pomalejší.
2: Olomoučtí krajští zastupitelé schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Agel se ve smlouvách zaváže poskytnout během 10 let 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokračuje mluvčí skupiny Radka Miloševská.
5: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Skupina Agel již nyní intenzivně připravuje konkrétní stavební a rozvojové projekty, které přímo reflektují zdravotní a demografické potřeby obyvatel jednotlivých spádových oblastí.
2: Finální podobu dohody budou krajští zastupitelé schvalovat pravděpodobně v dubnu příštího roku. Podnik začne fungovat v létě. Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě nebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil taky změny klimatu nebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN. V brněnských Bohunicích v areálu fakultní nemocnice je dnes 2. vernisáž z cyklu Ve zdraví i v nemoci. Návštěvníci se na komentované prohlídce dozví informace o areálu s poválečnými stavbami nebo o vztahu architektury, umění a péče o zdraví. Na vernisáži tentokrát umělkyně Lucie Rosenfeldová představí svoje dílo, které zobrazuje 2 sochy matek s dětmi.
6: Místo těch informačních cedulí jsou tam transparentní plexiskla, na kterých je natištěná taková koláž, která se sestává z těch fotek 2 žen s dětma a do toho jsou tam právě ty optické iluze a nějaké prvky z toho prostředí, ve kterém se ty sochy přirozeně nacházely.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se za sjezdem na Rosice na kilometru 179 dojíždí do Kolony. Ta se vleče až do omezení u D2. Kamiony krokem, osobní auta v levém pruhu místy plynuleji. I tak celý ten úsek kolem půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Jsou 4 minuty po 17. hodině, dnes je úterý 22. září roku 2026. Začíná zpravodajsko-publicistický pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme přehledy důležitých událostí z našeho kraje. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. A nebudou chybět ani zajímavé reportáže, glosa Karla Škrabala či Černá kronika. Tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezóna. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Podle vedení tepláren bude mít v letošní sezóně významnou roli nový zdroj na biomasu na provozu Brno Sever. Jeho vybudování stálo téměř 2,5 miliardy korun. Letos jde do ostrého provozu. Využívá dřevní štěpku a tím snižuje závislost domácností na vytápění plynem. Vlak v Rajhradě na trati mezi Brnem a Břeclaví dnes dopoledne srazil a zabil člověka. Provoz byl přes 2 hodiny přerušený, řekl to mluvčí policie Petr Vala. České dráhy podle informací na webu zavedly v úseku Modřice Hrušovany u Brna náhradní autobusovou dopravu. Podle webu drah šlo o rychlík Vindobona. Vlak člověka na kolejišti u nádraží srazil v plné rychlosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti neštěstí. Chybějící úsek stezky pro pěší a cyklisty na nové brněnské náplavce u řeky Svratky začnou dělníci stavět v říjnu. Jde o část vedoucí podél Bauerovy ulice, kde silničáři nedávno dokončili další část velkého městského okruhu. Vznikla tam protipovodňová opatření a nedaleko se dokončuje multifunkční hala. Radní už vybrali firmu, která stezku vybuduje. Město za ní zaplatí víc než 9 milionů korun, říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Předpokládáme, že k podpisu smlouvy dojde ještě v měsíci září. Díky tomu by pak samotné práce na smíšené stezce mohly začít už v říjnu.
2: Přes 150 hokejových klubů v Česku tento týden pořádá náborové akce pro děti od 4 do 10 let. Rodiče se dozví, jak vypadá hokejový trénink a děti si můžou pohyb na ledě vyzkoušet. Třeba dnes odpoledne se do akce zapojil klub HC Orly Znojmo a ve čtvrtek to budou Boskovice, pokračuje mluvčí hokejového svazu Marek Němčík.
4: Hokej naučí disciplíně, týmovosti a dodržování určitých pravidel, která připraví nejen na sport, ale i pro další život a jakoukoliv práci.
2: Performeři a umělci otevírají dnes v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů i tanečních vystoupení. Všechny události alternativní a nezávislé umělecké scény se odhrají v bývalém barokním vězení, které v minulosti využívali i nacisté nebo komunisté.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Tak je převážně oblačno, na některých místech se vyskytují přeháňky, teploměry ukazují 12 až 16 stupňů.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Tak oblačnosti začne postupně ubývat, s tím také ubude přeháněk, ty ustanou úplně ráno, můžeme čekat spíše skoro jasnou nebo i jasnou oblohu, v údolích se ojediněle vytvoří mlhy, no a noc bude chladná, ranní teploty poklesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích to mohou být i 4 stupně. Ten mírný severozápadní vítr, který teď fouká, bude v průběhu noci slábnout.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítra ráno slunečné s ojedinělými mlhami, ale během dne postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přeháňky. Večer se oblačnost přechodně zmenší. Odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní nebo severní vítr.
1: A jaká bude další noc?
2: Tak další noc bude zpočátku se zmenšenou oblačností, ale postupně v průběhu noci se bude zatahovat a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Také ta další noc bude chladná s teplotami kolem 5 stupňů. V údolích nelze vyloučit ani přízemní mrazíky.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na CEJTECu VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Kovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
1: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
3: Teďka vytváříme záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
3: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
4: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
1: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
3: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
3: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všichni se mají dobře.
1: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A po písničce vás čeká pravidelná úterní glosa Karla Škrabala.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Úterní půl šestá odpoledne patří tradičně glose publicisty a básníka Karla Škrabala. Máme ji pro vás i dnes.
1: Tento pátek se kousek za Prahou u Přemyslovského hradiště u Levého Hradce uskuteční o 12 hodin rozloučení s básníkem Milanem Ohniskem. Ten náhle zemřel ve svých 61 letech 2. září. Milan Ohnisko prožil mládí a podstatnou část svého života v Brně, do Prahy odešel v roce 2012. Zhruba ve stejnou dobu jsem se z Brna do Prahy vydal taky. Znali jsme se už z předlistopadových let, v dobách začínající svobody byl náš kontakt častější. V roce 1987 Milan Ohnisko podepsal chartu 77, což byl krok vždy odvážný a na 22-letého mladíka o to statečnější. Tehdy byl pro mne, o 4 roky mladšího zvídavého studenta, oknem do tajemného světa brněnského disentu. Milan Ohnisko napsal 16 básnických sbírek, za tu jménem Světlo v ráně obdržel v roce 2017 cenu Magnesia Litera. Nikdy se přímo politicky neangažoval, ale osud svobody a demokracie v této zemi mu nezůstal hostejný. Často jsme probírali náš smutek a zoufalství z narůstající nenávisti ve společnosti, sílícího vlivu ruských dezinformací a z upadající veřejné debaty. Ale nejčastějším tématem hovoru byla vždy poezie. On pro tu současnou udělal velký kus práce jako redaktor časopisu Tvar, kde se dlouhé roky staral o všechny příspěvky od básníře a básníků. Milan Ohnisko byl výraznou osobností literárního života a jeho stopa se otiskla i v Brně. Byl součástí mé brněnské party i během pražských let. Když jsem krátce po mém přesunu začal pořádat v Praze setkání brněnského krajanského spolku, čím jsem se vyrovnával s odloučením od svého města, byl Milan Ohnisko účinkujícím hned prvního večera. Co mám na jeho básních nejraději? Autenticitu, stručnost a hravost, zacházející někdy až do potěuchlosti. Ale hlavně něhu. Jako v této básni začalo pršet. Začalo pršet. Zavřel jsem oči a náhlý poryv mě zanesl až k ní. Jsi celý mokrý, řekla. Sevřel mě smutek. Večer poezie Milana Ohniska chystáme i v Brně. V novém cyklu Poezie v Kamence se s jeho tvorbou sejdeme v obnoveném kulturním domě v Kamenné čtvrti 25. listopadu.
0: To byla glosa Karla Škrabala a vzpomínka na básníka Milana Ohniska. A za chvíli se vypravíme do obce Vavřinec v Moravském Krasu, kde začíná nákladná výstavba oddělené kanalizace a čistírny odpadních vod.
2: Den v kraji.

0: 17 hodin a 35 minut stále pokračuje pořád Den v kraji. A máme další informace. Už několikátá vesnice na území Moravského Krasu bude mít novou kanalizaci a čistírnu. Vavřinec se zhruba 900 obyvatel tím přispěje k čistějšímu podzemí chráněné oblasti. Jde o zároveň první moravskou obec, která zlepší nakládání s odpadními vodami díky dotaci Ministerstva životního prostředí pro krasové oblasti. Investice ve Vavřinci přijde na 330 milionů korun. Další podrobnosti uvedla reportérka Alena Hesová v rozhovoru s moderátorem Borkem Kapitančíkem.
1: Za 2 roky bude předaná stavba do provozování vodárenské akciové společnosti, která zahájí roční zkušební provoz. Po roční zkušební provozu bude provedena kolaudace. Myslím, že to rozsahu v podstatě je zde naprojektováno přes 12 km kanalizace a 1,5 km kanalizačních přípojek.
0: Díky reportérce Aleně Hesové známe detaily o stavbě nové čistírny odpadních vod a kanalizace ve Vavřinci v Moravském Krasu. A za chvíli se seznámíme se 2 zajímavými případy jihomoravských policistů.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Pořad Den v kraji pravidelně přináší informace o tom, s jakými problémy bojují muži zákona. Dnes jsme čerpali z webových stránek Jihomoravského policejního sboru. Jak barvitě líčí při běžné silniční kontrole někdy zažijí velká překvapení a rozhodně to nemusí vždy souviset jen s technickým stavem vozu nebo řidiče. Tak například nedávno při prohlídce vozu objevili omamné látky a také zvláštní svazek klíčů. Zadržený vysvětlil, že patří ke skladovacím kontejnerům. Policisté si proto zajistili příkazy k jejich prohlídce a nestačili se divit. Ve skladech nalezli nejen laboratorní sklo, chemikálie a další vybavení sloužící k výrobě pervitinu. Nacházel se tam také bohatý arzenál zbraní, od mačet a kuše, přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva. Ve skladu se navíc nacházela i vesta s nápisem policie nebo slovenská uniforma. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby. A velkým tématem zůstává alkohol za volantem. Od neděle do úterý jihomoravští policisté řešili přes 20 řidičů, kteří si tak trochu přihnuli. A ani o trochu lépe nedopadly kontroly cyklistů. Například v neděli večer zastavila hlídka ve Velkých Bílovicích skupinu 4 lidí na kolech. Alkohol nadýchali všichni. Nejvyšší výsledek dosáhl 1,79 promile. Je 17 hodin a 47 minut. Za chvíli se ještě budeme věnovat tomu, co se bude dít zítra. Tak dál poslouchejte pořad Den v kraji.
1: Český rozhlas Brno.

Než se s dnešním vydáním pořadu Den v kraji rozloučíme, ještě tady mám stručný výběr z událostí, které ponesou datum 23. září 2026. Krajský soud v Brně se začne zabývat odvoláním v případu nehody z 12. prosince 2024 na Brněnsku. Řidič osobního vozu tehdy vyjel v zatáčce na chodník a srazil chodce, který později zemřel. Prvoinstanční soud obžalovanému uložil podmíněný trest. V Mikulově zasedá zastupitelstvo. Bude schvalovat například směny a prodeje pozemků nebo návrhy na ceny města Mikulov. Zítra se také sejdou brněnští městští radní. Na programu mimo jiné mají další protipovodňová opatření ve městě nebo rozšíření a rekonstrukci sběrného střediska od

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vroucí novina. Na Vyškovsku žila zvířata i děti v nevyhovujících hygienických podmínkách. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Někteří lidé od noci stáli ve frontě před pobočkou České národní banky v Brně kvůli výroční 5000. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Téměř 30 psů a koček žilo v jednom z domů v Rousínově na Vyškovsku v nevyhovujících hygienických podmínkách. Zvířata byla podvyživená a silně zablešená. Chovatel je po kontrole veterinářů předal do zvířecích útulků, kde jim zajistí potřebnou péči. V domě zároveň žili i děti. Kvůli tomu policie kontaktovala také orgán sociálně právní ochrany dětí. Další podrobnosti doplňuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
2: Co se týká nějaké trestně právní kvalifikace, tak aktuálně lze hovořit o chovu zvířat v nevhodných podmínkách a samozřejmě ohrožení výchovy dítěte. Nicméně vše je ještě v prověřování, takže další informace poskytneme později.
0: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
3: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Stovky lidí stály ve frontě před některými pobočkami České národní banky kvůli výroční 5000. Připomíná z té výročí vzniku původní Národní banky československé. Celkově je vytištěných 200 000 kusů speciálních bankovek. Každý si může koupit maximálně 3.
4: Do fronty před budovu brněnské pobočky České národní banky dorazili ještě za tmy třeba paní Hanka z Olomouce a pan Jan z Poličky.
5: Pravidelně chodíme od 5 od rána.
4: V 5 ráno jste přišli?
5: Minule to bylo horší a taky se na nás dostalo těsně před zavírací dobu.
6: Zhruba o 4:45. Má někdo má víc a hlavně zeťák. Ten sbírá a beru i pro vnoučata.
4: Mluvčí banky Jaroslav Krejčí popisuje, jak 5000 vypadá.
7: Folie je provedená ve stříbrném metalickém designu s proměnlivými barevnými efekty, měnícími se podle úhlu pohledu a dopadu světla.
4: Za bankovku mohli lidé platit jen v hotovosti. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy opatrně dojíždějte do kolony za exitem Rosice na stém 80. kilometru. Různě pomalu se jede potom do Brna k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Ano, přátelé, je to druhá hodinka Moravy krásné země. No a s ní stejně jako v poledne Ivana Slabáková. No a jak jste slyšeli, tak o ten hudební úvod se tentokrát postarala Moravská veselka. A sice polkou Miloše Procházky a Stanislava Pěnčíka, která má takový příznačný název Na úvod. No samozřejmě čeká vás spousta dalších písniček, které zahrají jak dechovky, tak i cymbálka, která je tu připravená s tou další. Ale ještě, než si ji pustíme, tak připomínám, že svátek slaví Darina. Darinky slaví u nás, zatímco na Slovensku slaví Móric. Takže, milí oslavenci, přejeme všechno nejlepší. No a pokud právě oslavujete, tak ať jsou vaše oslavy veselé a vydařené. Všechno nejlepší. Teď už zbývá jen připomenout telefonní číslo, abyste naším prostřednictvím mohli popřát třeba nějaké ty darince k svátku nebo Móricovi nebo poslat někomu písničku jen tak pro radost. Takže 726 46 5200. Slíbila jsem cymbálku, je tu připravená skvělá Grande Moravia Ládi Pabluše. Ale já se dívám, že tu mám telefon, tak než prozradím, jak se písnička jmenuje a kdo ji zaspívá, tak zkusíme, kdo se dovolal. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer, tady je Kopec. Já bych chtěl, kdybyste mi tam zahrali nějakou pěknou písničku na vzpomínku, dnes by náš tata Ota Kopců ze Zlína z Lužkovic oslavil dožitých 72 roků, kde by vás chtěl poprosit nějakou pěknou písničku. Vzpomínáme s rodinou.
0: Dobře, je to krásná písnička, budou to dvě písničky a určitě se tam nahoře budou líbit.
1: Děkuji moc, mějte se hezky, příjemný večer, na skle.
0: Vám taky přejeme příjemný večer. Tak teď už jsme u té písničky Co mě, milý, zanecháš a za mořem je bílá růža. Zaspívají Danka Magálová a Roman Zavadil.

0: Grande Moravia Ládi Pavluše, Danka Magálová a Roman Zavadil. A během těchto dvou krásných písniček se dovolala z Bohutic paní Vlasta. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím o písničku pro paní Jarku Řehořkovou. Přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji vám za písničku, to jí přeje Vlasta z Bohutic. Děkuji.
0: No, paní Vlasto, vy mě nebudete věřit, ale já právě tu mám před sebou seznam členů našeho klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a čtu tady, že paní Jaroslava Řehořková, znám ještě nad Oslavou, dnes slaví narozeniny půlku leté. Tak paní Jaruško, i my vám přejeme všechno nej. No a teď už je tu připravená pro změnu mistříňanka a bude to směs známých písniček.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla směs známých písniček v podání mistřiňanky, tak věřím, že mnozí z vás si třeba všechny ty písničky spolu s mistřiňankou a jejími zpěváky zaspívali. No, teď už má slovo paní Zita Zjevíčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ivanko Slabáková, já vás celého srdce zdravím, vítám vás a jestli dovolíte, já vás tisknu na své srdíčko a přeji vám úplně nejlepší, jak se to říká. A chtěla bych, já také zdravím samozřejmě zvukového mistra, všechny posluchače a všechny mé přátelé a všem bych chtěla z celého srdce poděkovat, kteří mi na mě nezapomněli a gratulovali mě v sobotu k mému svátku. Děkuji panu Zdeňkovi Junákovi za jeho krásná slova, panu Karličkovi Hegnerovi, děkuji za jeho milá slova k mému svátku a prostě všem moc a moc děkuji. A zdravím Jarouška Wolfovýho, na něho nikdy nemohu zapomenout, když volám do rozhlasu. A taky bych pozdravila tam za ty brány Pepička Dovka. Z celého srdce ho zdravím.
0: Dobře,
1: tak to by bylo všechno, děkuji za prostor.
0: Já taky děkuji za krásná slova, já se teda chytím toho Jarouška Wolfa, protože tady mám od něj krásný mailík, takže Jarušku, já bych ti taky chtěla moc a moc poděkovat, neboj, určitě se někdy uvidíme. No ale teď už písnička, paní Zito, mějte se moc a moc hezky, já dodatečně přeju všechno nejlepší k svátku, ano?
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Tak jsme společně s paní Zitou pozdravili taky Jarouška Wolfa. S další písničkou je tu připravená Šohajka. Vůně růn.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Tak jste se dověděli spoustu zajímavých věcí a vrátíme se zase k našim písničkám a taky k vašim blahopřáním. To, které mám před sebou, k nám poslala paní Andrea, píše. 23. září oslaví ve zdraví krásných 80 let naše milá maminka, babička a sestra paní Ludmila Šafránková z Bořetic. Ať slunce svítí na tvé tváři, ať ve tvých očích láska září, ať tvé srdce nezná klam, to ti přejeme k narozeninám. Ke krásnému životnímu jubileu hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let přeje syn František a dcera Radka s rodinami. Vnoučata potom děkují babičce za starostlivost a dobré buchty, které často peče. Ve stejný den oslaví svoje narozeniny taky dcera paní Ludmilky Šafránkové, paní Radka Punčochářová z Bořetic. Také jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásných dní v dalším životě. K přání se připojuje 7 sourozenců s rodinami. Těšíme se na setkání a zvedáme skleničku na jejich zdraví. Paní Šafránková i my ke kulatým 80. blahopřejeme. Určitě máte ráda veselé písničky, takže teď si poslechnete směs spolek, kterou přicházejí zahrát Bojané.
0: Český rozhlas Brno.

Dohráli, Bojane, já tu mám pro vás, přátelé, pozvánku. Podolští stárci obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů Podolí vás zvou na tradiční podolské hody, které se uskuteční tuto sobotu 26. září. Je program v pátek 25. září se bude od 14 hodin stavět mája. V sobotu ve 13 hodin žádání o povolení hodů, potom požehnání v kostele svatého Jana Nepomuckého, potom průvod stárků obcí. No a ve 20.30 hodová zábava, slavnostní nástup stárků a k poslechu a k tanci bude hrát dechová hudba Miločanka a taky cymbálová muzika z Milotic. A je tu ještě douška, která je zřejmě důležitá. Doporučujeme společenský oděv, tak abyste byli, přátelé, v obraze. A teď tu mám ještě prosbu, cituji o písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Stráně Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Jmenuje se Vinobraní a zahraději Lácaranka.

Lácaranka a vinohraní. Vinohraní, ale vinobraní, na kterém se samozřejmě taky hraje, že aby lidé k tomu choštování slyšeli něco dobré muziky. A pozor, mám tu další blahopřání. Dnes slaví 79. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček Václav Navrátil z Unčovic u Litovle. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a úspěšné práce na zahrádce. A to z celého srdce přeje manželka Marie, dcery Monika a Marta, vnoučata Pepa, Tereska, Filda a Heduš. A ještě píší, společně vzpomínáme i na syna, bratra a strejdu Vaška, který přeje z nebíčka. A my k přání pro pana Václava Navrátila přidáme svižnou polku Šohaje, šohaje. Thank you.

0: to byla další sebižná polka a je tu další přání. Dnes má svátek kamarádka paní Darina Skopalová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To přejí všichni nejbližší, tak je rodina Skopalová a samozřejmě kamarád Broněk. No a ta další písnička se jmenuje Měl jsem frajárečku.
1: Český rozhlas Brno.

No a já tu mám teď pozvánku pro příznivce dobré zábavy od spolku zahrádkářů Hradčovice, a sice na košt vína a burčáku, který se bude konat tuto sobotu 26. září od 18 hodin v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Občerstvení, včetně medových specialit, je připraveno, no a k poslechu i k pití a taky k tanci vám bude hrát cimbálová muzika Litera. Tak to byla pozvánka do Hradčovic a já tu mám ještě jedno přání. Dnes oslaví můj drahý manžel a taky tatínek a dědeček pan Cyril Ondruch z Horní Bečvy své krásné jubileum 80 roků. Dožívá se ho v plné svěžesti a elánu do práce. Je vaším každodenním posluchačem a velkým milovníkem dechovky. Proto prosíme o písničku s přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví, štěstí a rodinné pohody. Za vše, co pro nás každý den dělá, děkuje manželka Hanka, syn Radek s manželkou Petrou a dědovi dvě zlatíčka Viktorka a Filda. Tak, pane Ondruchu, já věřím, že vás potěší Dolanka z Polky do Polky.

Věřím, přátelé, že i vy jste si rádi zaspívali. To byla poslední písnička večerní Moravy krásné země a vy dobře víte, že krátce po 19. hodině se můžete těšit na pořad na pěknou notečku. Kolem šumárníčka, tak ten dnešní pořad nazval jeho autor Jan Káčer. Malebnou a zvučnou krajinou rodiště Jošky Úprky nás provedou mužský a ženský sbor z Kněždubu a to všechno za doprovodu cimbálových muzik Pavla Můčky a Radošova. Takže krátce po 19. hodině pořad na pěknou notečku. V tuto chvíli posloucháte Ulrich Polku Mirka Kameníka, kterou hrají Kameníkovi muzikanti, kteří se tak loučí za všechny kapely, které vám ve večerní Moravě krásné zemi vyhrávali. Loučí se i Ivana Slabáková a přejí krásný a pohodový večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Potravinářská inspekce včera zavřela pobočku Billy v ulici Stránského v Brně. Vyskytli se tam hlodavci. Svatoanenská nemocnice v Brně pořídila elektrickou sanitku. Český prezident vnímá jako správné, že se Spojené státy scházejí nejenom se zástupci Ukrajiny, ale i Ruska. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Státní zemědělská a potravinářská inspekce včera uzavřela prodejnu Billa v ulici Stránského v Brně Žabovřeskách. Kontroloři tam našli stopy trusu hlodavců a také nedostatečné zajištění proti pronikání škůdců. Dalším důvodem je poškození stropu. Prodejna zatím zůstává mimo provoz. Minulý týden inspektoři také uzavřeli kuchyni restaurace Victoria ve Znojmě.
4: Kontrola v kuchyni pivovarské restaurace například našla plíseň. Ta se vyskytovala na výrobních či chladicích zařízeních a na stropě. Důvodem uzavření jsou i poškození stěn a stropu, rezivé police a regály nebo špatné hygienické podmínky na toaletách. Podle inspekce je kuchyně zatím mimo provoz. Zbytek provozovny jako celku zůstává otevřený. Jakub Holer, Český rozhlas.
3: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky ji budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká její mluvčí Jiří Erlebach.
5: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky tižší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
3: Zlínští hasiči dnes dopoledne nacvičovali zásah při požáru výškové budovy krajského úřadu na třídě Tomáše Bati. Podle připraveného scénáře začalo hořet na chudbě v 10. patře. Další požár potom hasiči řešili v 16. Procvičovali si evakuaci lidí, průzkum budovy a samotné hašení. Do cvičení se zapojila také policie a několik jednotek dobrovolných hasičů. Cílem bylo prověřit jejich spolupráci a také dojezdové časy během dopolední dopravní špičky. S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy na valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok.
6: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
3: Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na valném shromáždění zítra. V New Yorku je taky ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů.
7: Počasí.
3: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku skoro jasno nebo jasno, během dne postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Teď zbytky kolony od sjezdu k výstavišti od exitu 190. Až do zastavení se jede i v levém pruhu, potom se to sune k D2. Osobní auta se zdrží kolem 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího pořadu Na pěknou notečku, který dnes nese podtitul Kolem šumárníčka. Možná už tušíte, kam vás v dnešním putování za lidovou písní zavedu. Bude to do malebného kraje nedaleko Strážnice, a to konkrétně do obce Kněždub. Obec přísluší po národopisné stránce k širší oblasti Strážnického Dolňácka, ale dříve její lidová kultura vykazovala výrazné horňácké rysy. Její situování do podhůří Bílých Karpat při bývalé cestě vedoucí z Podunají podél řeky Moravy na sever je doloženo díky archeologickým památkám právě pod místním nejvyšším kopcem Šumárníkem. Kněždub byl založen velehradským klášterem zřejmě v roce 1264 a název byl odvozen od zdejších kněžských dubů. Hudební společnost nám dnes bude dělat mužský a ženský sbor z Kněždubu za doprovodu cymbálových muzik Radošova a Pavla Můčky.

Kněždub má bohatou písňovou a hudební tradici. Myšlenka zachovat krásu lidových písní z Kněždubu a okolí pro další generace je úlohou místního mužského a ženského sboru. Jejich snahou je dokumentovat alespoň část ze studnice nepřeberného množství písniček této oblasti Slovácka. Mnohé z nich oživují, protože byly generacemi zapomenuty a snaží se je interpretovat, jak je dávno zpívali naši předkové.

Pokud navštívíte Kněždub, tak doporučuji k návštěvě jejich místní kostel se slováckým slavínem a památky původního lidového stavitelství, mezi kterými vyniká jeden objekt. V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost znovu obnovený rodný dům bratrů Jože a Franty Uprkových, kněždubských rodáků, významných autorů malířské a sochařské tvorby, nositelů regionálních tradic a kulturního vzestupu Slovácka první poloviny 20. století. Dům byl zrekonstruován dle dochovaných dobových fotografií a záznamů a patří mezi nemnoho typických představitelů hliněných staveb regionu. Slouží jako stálá expozice zmiňovaných rodáků, které doplňuje i neméně známý Antoš Frolka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku. Zajímavostí je, že naši dnešní interpreti mají za sebou bohatou historii. Mužský sbor z Kněž Dubu založili v roce 1963 členové místního divadelního kroužku. Jejich dlouholetým vedoucím byl Josef Matyáš starší a po generační obměně sbor vede jeho syn Josef Matyáš mladší. V repertoáru sboru najdeme písně zapsané v 19. století Františkem Sušilem, Martinem Zemanem, Hinkem Bímem či později Rudolfem Kučerou či Janem Poláčkem. Ve zdejší oblasti později sbírali písně Jaroslav Smutný, Jiří Pajer nebo Michal Milták. Se sborem se setkáte na různých folklorních akcích na Strážnicku, Veselsku, ale i na Horňácku. Nemůžu zde opomenout ani ženský sbor z Kněž Dubu, který vznikl v roce 1997, jehož vedoucí je Marie Křižanová. Ženský sbor krásně doplňuje svým vystoupením jejich chlapy, ale velmi často je objeví například i v doprovodných programech různých vinobraní nebo ve strážnickém skanzenu, ale i na přehlídkách lidových písní konaných v Kněž Dubu.

Vonící louky, temný háj, těžká práce na poli, láska a bujarost mládí jsou častým námětem zdejších písniček. Nezměrným úsilím zanícených vyznavačů lidových písní se postupně vracíme ke starým zvykům, k obnově tradice poutí a hodů s právem. Když nastoupí mužský a ženský sbor v pestrobarevných krojových průvodech i s mladou generací, stojíte před oživenými obrazy zdejšího rodáka Jože Uprky. Z jejich projevu vyzařuje naprosté sepětí s krajem Bílých Karpat, krajem pod Šumárníkem.

Milí posluchači, naše dnešní a ne poslední putování Uprkovským krajem se chýlí ke konci. Nebojte, určitě se sem brzy vrátím za dalšími dvěma vynikajícími interprety lidových písní. Mužský a ženský sbor z Kněždubu dnes doprovázeli cymbálová muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem a muzika Pavla Můčky ze Strážnice. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Krásný večer.

0: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšuněben.

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo na jaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžký se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluju to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila

0: Byla jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
1: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že někoho mezi ně nikdy nezapadnu.
0: Vyberete si jiný obor?
1: Ano, vyberu. Asi číšník. Že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
0: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
3: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Mohelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slabnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: chviličku
1: v Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
2: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
1: A to stačí?
2: To stačí.
1: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
2: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
1: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
2: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
2: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
1: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
2: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
1: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
2: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je... Když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediné tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil. Učil kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Zdraví tělo dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která

0: rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
1: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
0: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
1: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
0: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
1: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
0: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít tý, s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete Meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám.
3: Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
2: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
3: Vysavač, varnou konvici, žehličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
2: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
9: Přes 50, 60 let.
3: Mnoho let, mnoho 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkratka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga. která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firem, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice z týraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu. Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabírali v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém výsledku.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky praváků i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynu s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto vajíčkového tvaru. Jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno centrum a Brno jih ve směru na Ostravu dejte pozor. V levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držejí spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se počerým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s chotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rockleye Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela.
0: Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se vskutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mi strýčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ni s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách, a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže... Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to Troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jeho českého kraje a já jsem se byla i podívat do Štipcí, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. To do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měl můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Ty mě zajímá...
1: Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michel Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi...
1: Byl nepříjemnej.
0: Ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, to je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního, který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke 4 řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí je tam koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti 2 filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. To víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ty mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr. No.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě ty zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ano. Ať už mluvíme třeba i Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano, ano. A pak když ještě, co se týče veselého her, tak je to zpěto se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba, Neborku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč. Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowea. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowea, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže...
1: Pan Spencer už teda
0: já jsem myslel...
1: A zeptáte.
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, jestli jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda a Alisa. Mě měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako který se mě líbil, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že... Máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky.
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvrj a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, zase takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Angelice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky, proč je můžete tolikrát vidět.
1: Robert, jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Vůj toho jsem se nedovolal do někoho paralelčních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu. Potom... Paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A když vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to. Protože to mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte...
1: To je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvonil 8 línek, že? To je...
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině
1: jo,
0: týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo. Můžete si... A pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, Hláška, napísal neboť já vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak který? Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě pokaždý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no
0: protože...
1: Nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším.
1: No,
0: to víte, moje paměť tak... už začíná být hodně děravá a já si...
1: No, toho, no,
0: nevzpomenu
1: já taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak. Která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, no, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička, mi... No, koukněte na to, no, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, no ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věd, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to. Ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... Originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, bude neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuji za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že si dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano,
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko, ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i jo. Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Ludě Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba Tomáš Tepfer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jako

0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět stokrát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více. Dovolená s Andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba stokrát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Právě odbí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900 i na to, jestli

0: Ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních pět telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: Ano. A tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba. To mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje. Ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo? To se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo? Ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem, ty filmy. Ježiš, to je filmu a filmu, já je miluju, ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje místečko.
1: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No. Ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková saranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste, jo? To úplně udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až dobře.
1: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška, jak dělá.
0: Rozumím.
1: Ty filmy.
0: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
1: Kameňák, jedna, dva, tři, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí
0: za to, že jste,
1: ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky, no, na téma film, který můžu vidět stokrát.
1: No.
0: Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické. z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, až byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili před mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, dobře, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou
0: noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž, to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapomeňte na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc si prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: Ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohle to milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i proto, že současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od Vlásborku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: Meryl Streepovou.
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní, jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano.
1: Kathleen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně, ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Liborku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už nebudu, jenom... co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano,
0: si to.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba 100x. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížel. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: jo,
0: ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Ne? Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu. No a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo,
0: no,
1: děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to, co jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomit Kolinka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to Uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: Na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečního, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, že jste uzavřela noční linku svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc.

0: Kou. Na téma, tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rozhlas v životě Miluně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miluň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miluň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miluň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, Štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu tatám.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
3: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
3: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
3: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
3: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
3: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
3: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
3: Spíš k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
3: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte, když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk. Budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
3: To ano. To bude několik tisíc jmen.
2: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
3: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
2: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
3: Že potřebuji kapku čeho?
2: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
3: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
2: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
3: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratra.
2: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
3: Ne, tomu psát nemůžu.
2: Ale tak poštovní vám uhradím.
3: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
2: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
3: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
2: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
3: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
2: No tak profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
3: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
2: Vy máte někoho v Ekvadoru?
3: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
2: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
3: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
2: Ale no
1: už od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
2: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
2: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
2: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
2: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
3: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
2: no,
3: ne?
2: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
3: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
2: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
3: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, ježi baba, ale ujalo se to.
2: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
3: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
2: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
3: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
2: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se. Vy to máte k indiánům skok. Vy na to můžete vydělat. Napište si to prostě, jak chcete. Ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
3: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
2: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
3: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
2: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Proboha,
3: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
2: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
3: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
2: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
3: Nevejte se, nenapíšu.
2: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
2: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
2: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
2: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
2: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
2: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
2: Ale,
1: přitěžující.
2: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
2: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
2: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
2: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
2: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.